Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí půjčil svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi bez sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy o

jedu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebojů.

0: Na vaně krokodýla si užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech, do Židení zdravíme, tam nás ladíte, posloucháte na 103 FM a opět se bude kopat Gajdošová. Víc o tom Petra.
1: Ulici Gajdošovo v Židenicích dělníci opět rozkopou a řidiče čekají další omezení. Zástupci městské společnosti Brněnské komunikace totiž plánují v místě křížení ulic Gajdošova a Hrozňatova opravy. Celá Gajdošova přitom prošla rekonstrukcí, byl tam například položen zcela nový protihlukový asfalt.
0: Tolik té rozkopaná silnice, která vás čeká do Židení, zdravíme i všechny, samozřejmě všechny řidičky a řidiče, kteří tam projíždí. Teď další hit, Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na Krokodýlu si užíváme hit za hitem a to je dobře, Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat za našimi nejmenšími. Kdo je to družička? Ptali jsme se dětí ve školce.
1: Třeba když se nějaká paní vdává a je to jako nevěsta, tak oni drží závoj.
2: Družička vypadá jako Moréna.
3: Třeba ona má takový bílý šaty a ve vlasech má nějakou růžičku nebo nějakou jináčí kytičku.
4: Může mít v takovým košíku růže a může je házet.
5: Ona musí mít střevičky, aby jí to klapalo.
0: Kdo je to družička? To nás zajímalo a ptali jsme se našich nejmenších posluchačů v jedné z brněnských školech. Teď už valíme s dalšími hity. Jarek Hemala vám přeje krásný poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Dávno už vím, že chodím jak tieň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

a 30. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej a

Tajsko zkrátí dobu bezvízového pobytu pro 93 zemí, včetně České republiky, a právě i na to koukneme tady u nás na Krokodýlu. Tajská vláda se kvůli obavám o národní bezpečnost rozhodla zpřísnit pravidla pro bezvízový pobyt zahraničních turistů. Informují o tom tiskové agentury. Oznámený krok zkrátí 60-denní bezvízový pobyt, který Bangkok zavedl pro 93 zemí, včetně Česka a Slovenska. Tak, jenom abyste s tím počítali, že je to tedy o něco kratší, pokud plánujete svoji dovolenou. Teď plánujeme vychutnávat hit za hitem. Tak Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.

0: Krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 102 000 korun.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: kluk.
1: Děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Vstávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: show.
1: Krokodýl s vámi, Jarek přeje krásný poslech a teď se jdeme podívat na jeden případ zajímavý, kuriózní, doufám, že vy nebudete nic podobného předstírat, aby to nakonec nedopadlo tak, že opravdu třeba to mít budete. Víc o tom Petra.
2: 72-letý zdravotnický instruktor z amerického státu Wisconsin chtěl názorně předvést příznaky infarktu, ale přitom ho skutečně dostal. Studenti si nejdřív mysleli, že jde o vtip. I přes počáteční nejistotu nakonec zareagovali naprosto učebnicově a dokázali učitele udržet naživu.
1: Tak nepřeji nikomu nic, doufám, že vám žádný infarkt nehrozí a kdyby náhodou, tak máte kolem sebe pomoc, která vám dá tu první samozřejmě pomoc záchranou. No a my vám dáme další hity na krokodýlu. Užívejte si je, krásný poslech. My

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žádám o ruku vaší slečny dcery. A máte nějaký majetek? Proč? Chci se s vaší dcerou oženit, ne si ji koupit.

0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: Yes! Open, come on! Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: blíží se 7. hodina raní, máme neděli 24. května a krásné nedělní ráno vám z víkendové snídaně krokodýla přeje Martin.
1: A Míša, pěkné ráno.
0: A Míša ví také, co je nového.
1: Výluka provozu tramvají v Brně i dnes pokračuje. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Legendární český muzikál Šakalí léta má na programu hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 19 hodin. Detektivní komedii o několika koncích Splašené nůžky uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Představení Říše džungle Mauglí uvádí divadlo Radost v 10 a ve 14.30.
2: Rádio Krokodýl.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 7. hodině další hity z Krokodýla John Jett. Také Pussycat Dolls. A Richard Krajčo s kapelou Krišto. Za půl minuty bude 7 hodin na Krokodýlu předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme 14 stupňů, v Pohořelicích je zhruba 11 stupňů, tak to je aktuální rozpětí teplot na jihu Moravy. Ty odpolední se budou pohybovat mezi 27 až 30 stupni. K tomu ráno zpočátku většinou jasno, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost, odpoledne by mělo být polojasno až oblačno a k večeru, hlavně v severní a východní části jižní Moravy, může s menší pravděpodobností být nějaká lokální přeháňka.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kvůli výměně kolejnic je dnes od 8 hodin do 19.30 vyloučen provoz tramvají v ulicích Milady Horákové a části ulice Merhautovy. Trojka pojede v úseku Česká vojenská nemocnice obousměrným odklonem ulicí Cejl. Tramvajová linka 5 bude v provozu pouze v úseku Ústřední hřbitov Smyčka Česká. Provozovatelé jihomoravských kempů reagují na větší poptávku karavanistů, která od covidové pandemie stále sílí. Připravují nová místa a dovádějí ke karavanovým stáním sítě, aby jejich uživatelé měli komfort, na který jsou zvyklí. Snaží se také některé činnosti maximálně automatizovat, protože sehnat sezonní pracovníky je čím dál náročnější. Memorandum o porozumění týkající se mírové dohody s Íránem se z velké části podařilo dojednat. Uvedl to včera večer americký prezident Donald Trump. Nyní se podle něj vyjednává o detailech, které mají být brzy oznámeny. Slíbil, že Hormuzský průliv bude otevřen.
2: Češi!
1: Čeští hokejisté porazili v pátém utkání skupinové fáze na mistrovství světa ve Švýcarsku. Slovensko 3-2 a jsou velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2-2 kapitán Roman Červenka, který skóroval bruslí. Slováci na turnaji prohráli poprvé.
6: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Na D1 omezení mezi 150. a 153. kilometrem ve směru na Brno v pravém jízdním pruhu. Tam bude probíhat údržba vozovky. Na trase z Brna na Svitavy u Svitávky pod viaduktem je uzavírka kvůli opravě a mezi Sasinou a Zboňkem tam probíhají práce na vozovce a provoz je tam řízen kyvadlově. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 3 minuty po 7 hodině, neděle 24. května a právě 24. května roku 1884 při technicko-provozní zkoušce parní pouliční dráhy v Brně úřady rozhodly, že za parní lokomotivu lze připojit až 4 vlečné vozy. Provoz pro veřejnost pak začal 31. května, takže výročí parní dopravy v Brně právě dnes. A co dalšího zajímavého se odehrálo a kdo má svátek, kdo narozeniny, to si řekneme v kalendáriu Rádia Krokodýl už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V autobusu. Chlapče, uvolní místo pánovi s akváriem. A kde máte to akvárium? V břichu. Měl jsem 3 piva a 2 rybičky.

0: Rádia Krokodýl.
1: 9 minut po 7 hodině, neděle 24. května, den, kdy svůj svátek slaví všechny Jany, což je ženská forma vlastního jména Jan a pochází z hebrejštiny, kde Jochanán znamená hospodin milostivý, anebo také milostivý dar hospodinův. Od téhož jména pochází někdy samostatná forma Johana. Tak, milé Jany, Johany, všechno nejlepší vám přejeme. K vašim jmeninám připomínáme si také dnes Evropský den národních parků, nebo také Mezinárodní den mléka, Mezinárodní den nezvěstných dětí a také Mezinárodní den markhurů. A kdybyste nevěděli, co to jsou markhurové, tak to jsou takové kozy šrouborohé, které jsou rozptýlené v lesích západního Himaláje a je též markhur národním zvířetem Pákistánu. Tak i to je zajímavost, kterou jste se dozvěděli. Kalendáriu Rádia Krokodýl teď ještě pogratulujeme k narozeninám. Bob Dylan, zpěvák, který dnes slaví 85. narozeniny, a můžeme připomenout i to, že Leona Machálková, zpěvačka, dnes má 59. narozeniny. No a pokud máte důvod k oslavě i vy, tak přejeme všechno nejlepší, a také fotbalista Vladimír Šmicr dnes slaví 53. narozeniny, i jemu všechno nejlepší.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: Je jaro, mějte se rádi.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Jihomoravští hasiči zasahují nejen u vážných požárů nebo havárií a nehod, ale třeba také pomáhají se záchranou kočičky. Podrobnosti pro nás má mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
2: Jak je asi zřejmé, hasiči nezachraňují pouze lidi, ale pomáhají i zvířatům. Typický příklad záchrany kočky ze stromu zná asi každý. Tentokrát se však kočka dostala do problémů docela jinde. Hasiči ze stanice Znojmo vyjížděli v úterý ráno ke kuriozní záchraně kočky, která uvízla v okně otevřeném na ventilaci. Z okna jí zůstaly do ulice trčet pouze nohy a část těla. Tato pozoruhodná podívaná naštěstí neuniká pozornosti souseda, který přivolal hasiče. Nešťastná kočka uvízla v šestém nadzemním podlaží. Do akce se proto vydali naši hasiči lezci a pomocí lezecké techniky se jeden z hasičů slanil z bytu nad kočkou a vyprostil zvíře z okna směrem do bytu. Na místo mezi tím dorazila majitelka, která si kočku převzala do své péče. Celá akce trvala přibližně 20 minut.
1: Říká na Krokodýlu mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
2: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
3: Ano, slyšíte správně.
2: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
3: Žádné dlouhé čekání.
2: Profesionální montáž a rychlá realizace.
3: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
2: nebo telefon 724 100 122.
3: Klimatizace Břeclav.
2: Řeši proti letnímu horku.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Je dobré mít se komu svěřit.
6: Vaše nejvěrnější rádio.
5: Stále s vámi.

0: na Pussy Candles, 3 minuty před 7:30 na rádiu Krokodýl ve víkendové snídani. Už za chvíli další hity, Sebastian, budou také Queeni nebo Teddy Swims, to všechno pro vás chystáme, ale ještě předtím si poslechněte, komu na Krokodýlu pomáháme.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Petra a je mi 35 let, jsem z Brna. Chtěla jsem pomoci svým přátelům, manželům Vránkovým. Je to starší manželský pár, je jim přes 90 let a jsou velmi vitální. Jejich velkým přáním bylo jít na koncert jejich oblíbeného orchestru Glena Millera. Lístky byly ale moc drahé a nemohli si je dovolit. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pro manžele Vránkovi lístky na koncert zajistil.
2: Koncert pro ně byl obrovským zážitkem. Měli velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Kdo poslouchá Krokodýla, ten vyhrává třeba nové horské kolo za 35 tisíc korun. Posílali jste nám své tipy, za jak dlouho Jirka ujede na kole dráhu ze studia Krokodýla do centra, do prodejny Element Store u M-Paláce. No a vašich tipů bylo skutečně celá řada. No a ten nejpřesnější byl 26 minut 3 sekundy k tomu. A to se u toho fotil u známých brněnských míst a dominant. No a kdo pak to vyhrál? Jana z Pozořic, které moc gratulujeme, a takhle se radovala ona.
2: Krátka, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
2: Ano.
3: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
2: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuju. Takže jsme to trefili.
3: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný tip, který dorazil jako první. Gratulujeme.
2: Děkuju. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
1: Tak to je skvělá zpráva. Jana má kolo v hodnotě 35 tisíc pro syna, takže ušetřila. Syn má jistě velkou radost, takže velká gratulace a zdravice do Pozořic. Užijte si kolo za 35 tisíc od Rádia Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Clean Bandit na Krokodýlu před 8 hodinou raní v neděli 24. května. A na 8. Míša připravila další aktuální zprávy. A co v nich?
1: Já vám přeji pěkné ráno. Sudetoněmecký sjezd v Brně pokračuje na výstavišti. Více už ve zprávách.
2: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 8 hodině další hity 1T and Cool T. A jejich Magic Key, další z hitů od Taylor Swift. Budou také Kabáti a jejich Pohoda. 8 hodina a na Krokodýlu předpověď počasí, zprávy a mrkneme i na to, jaká je aktuálně situace na silnicích.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dopoledne by mělo být většinou jasno, během dne se pak může tvořit kupovitá oblačnost, takže postupně polojasno až oblačno a večer, hlavně v severní a východní části jižní Moravy, se lokálně mohou objevit přehánky. Odpolední teploty 27 až 30 stupňů.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně dnes pokračuje sjezd sudeckých Němců. Druhým dnem mají program na výstavišti. Na hlavním shromáždění tam promluví bavorský premiér Markus Söder, kterého pak odpoledne v Praze přijme český prezident Petr Pavel. Cenu sudeckých Němců na výstavišti převezme spisovatel a bývalý disident Milan Uhde. Policisté budou od počátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a jejich okolí. Pořádat budou také preventivní akce, které mají snížit počty utonutí a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Ukrajina dál řeší problémy s mobilizací. Někteří muži se službě v armádě snaží vyhnout útěkem za hranice. Z neoficiálních statistik vyplývá, že zemi takto opustilo zhruba 70 tisíc lidí. Pohraničníci v poslední době zadržují také dezertéry, kteří nechtějí zpátky na frontu. Někteří k útěku využívají služeb pašeráků nebo volí i tak těžký terén, jako jsou hory, lesy či řeka Tisa, kde nasazují život. Češi! Hokejisté Německa porazili na mistrovství světa ve Švýcarsku Rakousko 6-2 a udrželi naději na čtvrtfinále. Hetrikem a asistencí zazářil Lukas Reichl. Svěřenci trenéra Harolda Krajse poskočili ve skupině A z 6. místa na 4. poslední postupové do play-off. Mají ale odehráno o zápas více než 5. Lotyšsko a 6. USA.
6: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Společně s vámi sledujeme situaci na silnicích a dálnicích na jihu Moravy a vážnější komplikace aktuálně hlášeny nemáme, ani kolony, ani nehody, tak se podívejme, na jaká omezení můžete narazit. D1, 182. až 189. kilometr ve směru na Brno. Na Krajnici tam probíhají práce údržby, také mezi 150. až 153. kilometrem D1 směrem na Brno, také se tam udržuje vozovka a na D2 mezi 3. až 9. kilometrem ve směru na Bratislavu. V levém jízdním pruhu údržba zeleně. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: Krokodýl cestovatel se po 8. hodině vydá do akademické zahrady v Lednici. Co vás tam čeká, kdybyste tam vyrazili, tak to vám prozradíme už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepu, jinak dobrého plavce, chytne ve vodě křeč. Začne volat o pomoc. Nikdo ale není právě na blízku. Z posledních sil se doplácá na břeh a říká si Hergot, nebýt mě, tak jsem se určitě utopil.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nejmilejší naši nejmenší posluchači, právě teď opět na Krokodýlu. Vydali jsme se za nimi do školky v Řečkovicích a pokládáme otázku, která, myslím si, je velmi, velmi obtížná. Patří k těm otázkám typu, proč je moře slané a podobně. Protože právě teď se Zlatíček zeptáme, proč je obloha modrá?
2: Protože prostě svítí slunce a tím to ta modrá obloha září.
3: Aby jsme viděli, protože jinak kdyby bylo jiná barva, tak by jsme buď to byli slepí, nebo by jsme viděli samou tmu.
4: Nemusí být jenom obloha modrá, může být i šedá nebo černá.
5: Podle mě to je tou zimou.
1: No jo, tak je to jasné. Není jen modrá, ale i šedá nebo černá, jak jsme se to hloupě zeptali. Zlatíčka Rádia Krokodýl si s tou otázkou, proč je obloha modrá, poradili naprosto parádně.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
6: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop Roku. www.ekondomy.cz.
0: Je jaro, mějte se rádi.

0: cestovatel. Přemýšlíte nad tím, kam vyrazit na výlet, tak Krokodýl cestovatel pro vás má inspiraci. Zvlášť pokud patříte mezi milovníky květin, tak pro vás máme něco speciálního. Vydáme se do akademické zahrady v Lednici. Zahrada spadá pod zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně a jejím posláním je poskytnout návštěvníkům prostor vnímání, studiu, klidové relaxaci, hlavně v kulturním prostředí. Je unikátní laboratoří zahradnické fakulty a slouží nejen k výuce studentů, ale také k odpočinku a je inspirací pro pedagogy i pro širokou veřejnost. Roste v ní množství domácích i exotických druhů rostlin a zároveň je prostorem sloužícím k vnímání základních kompozičních prvků zahrady. Hlavní okruh v délce 207 metrů propojuje všechny vstupy a umožňuje průchod zahradou. Celkem 621 metrů čtverečních jeho pochozí plochy je tvořeno atypickou dlažbou kamenných kostek různých formátů a ústředním prvkem zahrady je zahlubený kruhový bowling green, který leží v samém srdci akademické zahrady. Takže pokud chcete navštívit tohle úžasné speciální místo, tak můžete vyrazit. Akademická zahrada v Lednici se jistě těší na vaši návštěvu.
1: Radio Krokodýl.
2: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
3: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.fluiconecto.cz.
4: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
5: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Je dobré si pomáhat. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Minutu po půl deváté na Krokodýlu Kate Ryan. Dále nás čeká ve víkendové snídani pokáč, který vyrazí do lesa. Dáme si také kaomu a s ní si můžete zatančit třeba lambádu. A taky připomeneme, komu Rádio Krokodýl pomáhá. Poslechněte si další příběh.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Elena, je mi 62 let a jsem z Brna. Rádio Krokodýl poslouchám už mnoho let a vím, že pomáhá. Jsem v plném invalidním důchodu a mám v pěti svoji vnučku Martinu, která je 10 let. Která je vážně nemocná a na 12 měla druhou operaci nádoru mozku a stala se 4letá holčička. Bydlím s vnučkou v garzonce, jsou prázdniny a chtěla bych Martince dopřát nějaké zážitky. Nemůžeme si je ale dovolit a proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Martinka s babičkou vyrazí na koupaliště Riviera, do akvaparku, do kina, na pizzu, do šmoulí vesničky a čeká je ještě spousta dalších skvělých zážitků.
2: Když se Martince řekla, co všechno nás v letě čeká, měla velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Слухам радио Крокодил.
1: Послухам радио Крокодил.
0: Послухам радио Крокодил.
2: Kdo poslouchá Rádio Krokodýl, tak ten vyhrává nejen nové kolo za 35 tisíc, které Jana z Pozoříc nedávno vyhrála, ale můžete získat třeba i vynikající pizzu, kterou pro vás máme i pro vaše kolegy. Stačí, když nám napíšete, kde Krokodýla posloucháte, v práci, ve skladu, v dílně, v obchodě, v nemocnici, na stavbě, zkrátka kdekoliv ladíte Krokodýla, tak nám napište studio@krokodil.cz, to je naše adresa. No a jak ten váš mail dostaneme, tak vyhodnotíme, kam naše krokohlídka dorazí, přímo za vámi s krásnou, vynikající, chutnou pizzou. Přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza, takže můžete se těšit na krokohlídku Piera Caruso a také samozřejmě nezapomeňte připsat, odkud a jste a kam bychom měli přijet a proč bychom měli přijet právě za vámi. Z vašich mailů, které dostaneme na studio@krokodil.cz, vybíráme a možná, že už zanedlouho budete mít pizzu od Krokodýla na svých stolech.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cena

0: realspektrum.cz.
1: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
2: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
1: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
2: Že bych se taky svezla.
1: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
5: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
4: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
5: No přece od Klimastylu z Hodonína.
6: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
7: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
8: Radio Krokodýl.
9: No

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Susan Vega a Luka na Krokodýlu před 9:00, na kterou Míša připravila další zprávy. Co je nového?
1: Já vás vítám a přeji pěkné dopoledne. Kliniku dětských infekčních nemocí v Brně čeká oprava. Více už za chvíli.
0: A připraveny pro vás máme i pozvánky do divadla.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Legendární český muzikál Šakalí léta má na programu hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 19 hodin. Detektivní komedii o několika koncích Splašené nůžky uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Představení Říše džungle Mauglí uvádí divadlo Radost v 10 a ve 14.30.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 10. hodině největší hity z 90. let bude Saša. Green Day. A také YouTube. Za minutu a půl bude přesně 9 hodin.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl, počasí.
0: V centru Brna máme 21 stupňů, v Pohořelicích je necelých 18 stupňů a třeba v Moravském Krumlově 20 stupňů. Takové jsou teploty na jihu Moravy aktuálně v tuto chvíli. Během odpoledne až ke 30 se to může vyšplhat. 27 až 30 stupňů předpokládají meteorologové. Dopoledne většinou jasno, během dne pak přibývání kupovité oblačnosti až na polojasno. No a v severní a východní části Jižní Moravy k večeru se mohou objevit přehánky.
6: Partner pohodového počasí – lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Zastaralý a nevyhovující pavilon S v dětské nemocnici v Černých Polích. V němž se koncentrují dětská infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Má letos projít kompletní opravou. Práce potrvají do půly příštího roku. Pacienti se nyní přesouvají do části pediatrické kliniky, tedy pavilonu B2. Někteří pak zamíří do bohunického areálu. Česko na podzim čekají senátní a komunální volby. Už letos se počítalo s novinkou, informačním systémem správy voleb. Projekt se ale má nakonec odložit. Podmínkou je rychlá změna zákona, která navíc upravuje i třeba podobu hlasovacích lístků. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že Maďarsko zakáže dovoz významné části zemědělských produktů z Ukrajiny. Nařízení se týká většiny druhů masa, zeleniny, obilovin, vajec a také například medu nebo vína. Vláda krok zdůvodňuje ochranou domácích zemědělců a stabilitou trhu. Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3-2. Tým kouče Radima Rulíka má po 5 odehraných zápasech 13 bodů. Pátí Švédové jich dosud získali 9, ale před sebou mají už jen jediné utkání a jsou na pokraji vyřazení. Norsko se naopak může dostat do vyřazovacích bojů poprvé od roku 2012.
8: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Uzavírka v Blažovicích v Jiříkovické ulici, tam probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná a podobná situace také v brněnských Medlánkách. V ulici Žebětínek u křižovatky s Jasmínovou také uzavírka z důvodu prací na silnici. Pokud máte další informace, zavolejte, my to pošleme dál. Tady je telefonní linka.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Po 9. hodině pro vás na Krokodýlu chystáme další slovíčka z brněnského Hantecu a pozveme vás také do brněnské zoo, tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pepu, jinak dobrého plavce, chytne ve vodě křeč. Začne volat o pomoc. Nikdo ale není právě na blízku. Z posledních sil se doplácá na břeh a říká si Hergot, nebýt mě, tak jsem se určitě utopil.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Další slovíčka z brněnského Hantecu pro vás máme na Krokodýlu. Opět je připravil náš specialista Honza Ženek Hlaváček.
2: Zdar jak svíňa z kroksný. Gomete, co to je? Zbořená Havaj?
1: Zbořená Havaj. Tak nevím, jestli jste někdy byli na Havaji, ale zbořená Havaj je něco jiného. Poradíte si s tím v ulicích Brna?
3: A někdo neúplně střízlivý.
4: Zbořená Havaj. Já nevím, ožerala. Někdo ožeralej.
5: To je asi opitá holka.
1: Správně jste odhadli, když je někdo zbořený, tak je opilý. No a Žanek nám to tedy upřesní. Jedna správná odpověď tam zazněla.
2: Zbořená Havaj, neboli koc zbořená jak drážďaný, znamená opilá dívka. Betelný den.
1: Opilá dívka je zbořená Havaj, tak si na to dávejte pozor a my se na Krokodýlu těšíme na další slovíčka.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
6: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: 99. Rádio Krokodýl.

0: sociální partner Brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: V Brněnské zoo se stále něco nového děje. Nejen, že se rodí nová mláďata, ale připravují tam pro vás i zajímavé akce. Pozvánku na Mniší horu pro nás má mluvčí zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z Brněnské zoo. V naší zoologické zahradě to zkrátka žije. Máme totiž malého bizona, jelena Milu, štíňata u korzaků, tři mláďata u sobů polárních a také mláďata, o kterých zatím mluvit nemohu, ale brzy vám o nich dáme vědět. Zároveň se chystáme na příjezd nových ledních medvědic, které návštěvníci uvidí během velké akce s názvem Vítejte medvědi, už v sobotu 13. června. Ale ještě dříve se na vás těšíme v sobotu 30. května, kdy v zoo oslavíme Mezinárodní den biodiverzity. Nalákám také na hlídku, kde se 29. května koná oblíbená akce Pohádkový park Spielberg, tentokrát na téma mokřady, s čímž souvisí i kampaň Evropské asociace zoo a akvárií s názvem Mokřady pro život. Je toho zkrátka spousta, tak za námi vyražte na Mniší horu. Otevřeno máme od 9 do 6, přičemž pokladny se zavírají vždy hodinu před koncem otevírací doby. Funguje i sezónní vstup a kopce se také bát nemusíte. Můžete se vyvést naším zoovláčkem. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno.
2: Říká na krokodýlu mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich a děkujeme za pozvání.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Krokodýlí zvuky pravky do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: Pusťte slunce do svého domova.
5: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
4: A pozor, akce.
5: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
6: Tady Jana z Pozoří, vyhrála jsem kolo na Rádio Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
7: Element Store Brno, největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heřpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heřpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.

0: Hrad, dětské hřiště, grilování a pivo Kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
2: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: 10:30 na Krokodýlu, mezi těmi největšími hity z 90. let také 18s, další nejí 90. už za chvíli. Sourozenci Hansonovi, jejich Mbap, bude také Enya a Only Time. No a podíváme se i na to, co se v uplynulém týdnu dělo v Brně. A teď ještě také, komu Krokodýl pomáhá?
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Lenka, jsem z Brna a jsem maminka 2,5letého syna Františka. František se narodil jako zdravé miminko, které mělo jen levou nožičku stočenou dovnitř, takzvanou golfovou nohu. Bohužel se ukázalo, že František má více vrozených vad kostry, má proto opožděný psychomotorický vývoj a jsou nutné rehabilitace a terapie, které většinou neproplácí pojišťovna, a tak péče o syna je i velmi finančně náročná. Proto jsme poprosili o pomoc Radio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a František dostal 5 lekcí logopedie v rámci rehabilitačního programu v Klimkovicích.
2: František díky tomu udělal obrovské pokroky. Děkujeme, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokolínem teď vyrazíme za městskými strážníky. Jejich mluvčí Jakub Ghanem nám prozradí, co všechno v tomto týdnu museli řešit, kde pomáhali, kde zasahovali.
1: Hezký den posluchačům i do studia. Kuriozní oznámení přivedlo strážníky v noci na čtvrtek do obchodní pasáže v centru Brna. Pracovník ostrahy před půlnocí telefonoval, že se tam dva muži pokoušejí vypáčit automat s kartičkami Pokémonu. Strážníci našli mladíky klečet před přístrojem, z něhož po zaplacení vypadávají balíčky s kreslenými japonskými postavičkami. Ruce měly zasunuté do výdejního otvoru a na podlaze vedle nich ležel zavírací nůž. Strážníkům 25-letí muži tvrdili, že automat nefunguje a svoje kartičky po zaplacení nedostali. Hlídka ale zavolala na kontakt provozovatele, kde se dozvěděla, že stejná dvojice se téhož dne obdobným způsobem pokoušela vloupat do přístroje v jiném nákupním centru. Strážníci si také ověřili, že mladíky při nočním dobývání automatu nahráli kamery. Naplnit pokémonský slogan "Pochyte je všechny" se tak přistiženým mužům nepodařilo a strážníci je předali jako podezřelé z trestného činu. Přeji hezký víkend a příjemný poslech.
0: Říká na Krokodýlu mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
4: Kde jste všichni?
3: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídí.

0: nájdeš na autodrombrno.com.
1: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
2: Tak pojďme.
3: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto.hemala.cz.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
7: Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

0: Scooter na rádiu Krokodýl mezi těmi největšími hity z 90. let po 9. hodině, ale 10. už je tu za okamžik, tak zpět do současnosti. Míša prozradí, co je nového.
1: Pěkné dopoledne. Lékaři v Brně odstranili ženě sraženinu ze srdce novou metodou. I o tom už za chvíli.
0: A také si připomeneme, že Krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách, tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se připojila.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Kuglerová, ředitelka základní školy Popovky. Žáci mají u nás mobilní telefony zakázané, máme to delší dobu zakotveno ve školním řádu. Žáci mají mobilní telefony v aktovkách, nebo si je mohou nechat na svoje nebezpečí ve své skřínce, nebo mohou mobilní telefony používat při výuce, například v angličtině nebo v matematice na uvážení učitele.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
7: Ano, slyšíte správně.
6: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
7: Žádné dlouhé čekání.
6: Profesionální montáž a rychlá realizace.
7: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
6: nebo telefon 724 100 122.
7: Klimatizace Břeclav.
6: Řeší proti letnímu horku.
2: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 10. hodině na Krokodýlu Maroon 5. Ed Sheeran a Justin Bieber. Také Pokáč s Pavlem Celtou se svojí písničkou.
9: Všechno,
0: za půl minuty bude 10 hodin.
10: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme 23 stupňů, během odpoledne se to může vyšplhat až ke 30 a k tomu dopoledne většinou jasno, během dne pak kupovitá oblačnost, která bude přibývat až na polojasno nebo oblačno a večer v severní a východní části jižní Moravy se mohou objevit přehánky.
11: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
12: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
12: Lékaři z brněnského centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie pomohli ženě s nebezpečnou krevní sraženinou v srdci šetrnějším způsobem než při klasické operaci. Při unikátním zákroku poprvé využili mimotělní filtraci krve, díky které mohli sraženinu odstranit bez otevření hrudníku a pacientce rychleji ulevit i zkrátit rekonvalescenci. Roste počet lidí, kteří mohou létat z drony. Za necelých 5 měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8 300 lidí, o 1200 více než za stejné období v loňském roce. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Bez zkoušky je možné létat jen s minidronem bez kamery do 250 gramů. Kyjev se stal v noci na dnešek terčem rozsáhlého leteckého útoku. Rusko použilo balistické rakety a drony. První informace mluví o nejméně 4 obětech a 44 zraněných. Na mnoha místech vypukly požáry.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji na rádiu Krokodýl.
12: Hokejisté Švýcarska na domácím mistrovství světa deklasovali po suverénním výkonu 9-0 Maďarsko a 6. výhrou si udrželi 100% úspěšnost v curišské skupině A. Hetrikem během necelých 5 minut rozdělených první přestávkou se blízkl obránce Roman Josi.
4: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
13: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a pozor na D2, 29. kilometr ve směru na Brno, tam došlo k požáru osobního auta, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. A pak také omezení, se kterým se můžete setkat. Dnes se pojede výroční motosraz, pojede po starém okruhu, sraz je u křižovatky ulice Šironová nad Pisárkami a pojede se po původní Masarykově okruhu, tedy Bosonohy, Nový Lískovec, Pisárky, Kohout, Tovice, Žebětín, Ostrovačice a pak také Veselka, takže i tam počítejte s drobnými komplikacemi, když se tedy potkáte s těmi, kteří dorazí na motosraz Grand Prix. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
14: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Další tip na výlet po 10. hodině. Krokodýl cestovatel vyrazí na jeden krásný větrný mlýn. Podrobnosti už je zanedlouho.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Místo toho, abys hrál s mým otcem karty, jsi mohl trošku víc všímat mě, ne?
3: No to bych rád, ale potom ty peníze na svatbu v životě neseženeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Nové horské kolo už zná svého majitele, nebo lépe řečeno majitelku, která ho vyhrála pro svého syna. Ten má určitě velkou radost, protože získat nové horské kolo v hodnotě 35 tisíc korun, to se jen tak nepodaří. Vy jste to zkoušeli, typovali jste, za kolik náš kolega Jirka Wiener urazí cestu ze studia Krokodýla až do prodejny Element Store u M Paláce. Přitom se fotil u známých brněnských Dominant a zvládl to za krásných 26 minut a k tomu 3 sekundy. No a nejpřesnější tip nám poslala Jana z Pozořic.
2: Krátka, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
2: Ano.
3: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
2: Ježiš, tak to je úžasný. Takže jsme to trefili.
3: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný typ, který dorazil jako první. Gratulujeme.
2: Děkuju. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
1: Pozořících velká radost, Jana a její syn získali kolo v hodnotě 35 tisíc korun a z Krokodýla velká gratulace.
0: Radio Krokodýl. Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 tisíc položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop Roku. www.ekondomy.cz.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel s další inspirací na výlet. Právě teď na rádiu Krokodýl a vydáme se do obce Vrbice. Tam totiž stojí krásný dřevěný větrný mlýn. V nejvyšší části vinařské obce, která se nazývá od dob, kdy se tam střídali hlídky ohlašující blížícího se nepřítele či nebezpečí, také se nazývá stráž, a tam stával dřevěný větrný mlýn již v roce 1835. Ten bohužel o pouhé 4 roky později lehl popelem a stejně tak jako téměř celá vesnice. Během času pak v obci stávaly 2 větrné mlýny, Sychův a Mainzlův. Jeden stával nedaleko od hřbitova, druhý u hasičské stanice. Mainzlův mlýn mlel i obilí i v období první světové války a podle jeho fotografií postavili zdejší vinaři dnešní repliku. Takže ta replika v obci Vrbice stojí určitě za návštěvu. A jakou má souvislost mlýn s vinaři? Právě jejich sklepům se říká podvětřákem podle původního mlýna. Proto také toužili postavit tu repliku, což se jim podařilo a určitě stojí za návštěvu. Větrný mlýn Vrbice, představili jsme si ho právě teď, navštívil ho Krokodýl cestovatel.
0: Rádio Krokodýl.
2: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na 2. židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na 2. židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
6: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.cz.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
2: Je dobré mít společnost na cestách.

0: minutu po půl jedenácté na Krokodýlu Chumba Wamba. Další hity už za chvíli. Chystáme Becky G, bude také Eva Farná a David Stipka. A také si poslechněte, komu Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Tady Radka, je mi 32 let a pracuji jako učitelka na základní škole v Brně. Touto cestou bych chtěla pomoct své žákyni Sáře, která by strašně moc ráda jela na lyžák, ale maminka je samoživitelka a nemůže si to z finančních důvodů dovolit. Sára by byla navíc jediná ze třídy, která by na lyžák nejela. Proto jsem poprosila Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Výcvik zaplatil a k tomu Sáře zařídil kompletní lyžařskou výbavu.
2: Když jsem do Sáře řekla, tak měla obrovskou radost. Děkuji moc, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tří ruky.
1: Prachy do ruky na krokodýlu právě teď na lince 603 103 103. Uvolnil jsem ji, tak všichni máte stejné podmínky k tomu, abyste se dovolali jako první a pak už můžete tipovat, co by to tak mohlo být ten krokodýlí zvuk. Ve hře aktuálně 102 450 korun. Ano, slyšíte dobře, už jsme přes 100 tisícovou hranici, 102 450 korun je pro vás připraveno a kdo se dovolal nejrychleji? Haló, tady Martin.
2: Zdeněk, dobrý den.
1: Dobrý den, Zdeňku, odkud voláte?
2: Z Pohořelic.
1: Z Pohořelic, tam vás zdravíme, jak si užíváte neděli, odpočíváte, pracujete?
2: Ne, sedím na chatě, chytám bronz na nohy a piju pivo.
1: A tak to máte ideální neděli. Zdravíme i vašeho pejska, který tam poštěkává, jak
2: no,
1: tak slyším.
2: Ano, protože ona nesnáší, když někdo telefonuje.
1: Aha, tak to nebudeme prodlužovat. Dobře si poslechněte krokodýlí zvuk. Co myslíte, že by to mohlo být?
2: Já nevím, ale řeknu, že někdo něco kouše.
1: Někdo něco kouše. Nechcete to upřesnit?
2: No, já když řeknu mrkev, zítra někdo řekne jabko. A víte, nebo se zeptáte, jestli je to ženská nebo chlap.
1: Dobře, tak víte co, tak to upřesníme aspoň tom, že je to něco tvrdého, co křupe.
2: Ano.
1: Jo? A může to být i mrkev, i jablko.
2: Ano.
1: Souhlasíte?
2: Ano, děkuji.
1: Takže váš tip je, někdo kouše něco tvrdého, co křupe. Tak tady je odpověď našeho arbitra. 102 450 korun. Ne, není to kousání. Bohužel. Ale popřemýšlejte, částka se zvyšuje, tak třeba někdy přijde to, příště to vyjde. Naslyšenou.
2: No, dobře, díky, naschle.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor!

0: Akce. Za každé okno získejte zpět až 2 500 korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách ProEx 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
3: Je to tajný.
2: Takže, pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
3: Hora, Jamaja, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
2: Jedu.
3: Hořák. Zapínám. Krájím.
4: Šlehám.
3: Sedím.
2: Strouhám.
3: Flambuju.
2: Hasím.
3: Slejvám.
4: Utírám.
3: Solím.
4: Pepřím.
2: Servíruju.
3: To bude legendární hostina.
4: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
5: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
6: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonekto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonekto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonekto. www.fluiconecto.cz.
7: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
8: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Olga Lounová je věčný optimista. Na krokodýlu před 11. hodinou, nedělní dopoledne s datem 24. května a na 11. Míša připravila další zprávy.
1: Já vám přeji pěkné dopoledne. Výluka provozu tramvají v Brně i dnes. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. hodině budeme hrát hity, které budete vybírat vy. Písničky na přání každý víkend od 11. až do 12. Ty dnešní odstartuje John Newman. Pak už bude záležet jen na vás, co si vyberete. Krokodýl má největší hudební výběr a také linku k nám do studia 603 103 103. Tak popřemýšlejte, komu co necháte zahrát a jak si zpříjemníte dnešní nedělní dopoledne. 11. tu bude za 2 minuty.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: V centru Brna už téměř 27 stupňů, v Padochově něco kolem 20, tak takové je rozpětí teplot na jihu Moravy, ty odpolední by mohly být až ke 30 stupňům. 26 až 30 stupňů předpokládají meteorologové. No a k tomu většinou jasno, během dne pak místy kupovitá oblačnost až na polojasno nebo oblačno a večer v severní a východní části jižní Moravy se mohou lokálně objevit přehánky.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kvůli výměně kolejnic je dnes od 8 hodin do 19.30 vyloučen provoz tramvají v ulicích Milady Horákové a části ulice Merhautovy. Trojka pojede v úseku Česká vojenská nemocnice obousměrným odklonem ulicí Cejl. Tramvajová linka 5 bude v provozu pouze v úseku Ústřední hřbitov, smyčka Česká. Provozovatelé jihomoravských kempů reagují na větší poptávku karavanistů, která od covidové pandemie stále sílí. Připravují nová místa a dovádějí ke karavanovým stáním sítě, aby jejich uživatelé měli komfort, na který jsou zvyklí. Snaží se také některé činnosti maximálně automatizovat, protože sehnat sezonní pracovníky je čím dál náročnější. Memorandum o porozumění týkající se mírové dohody s Íránem se z velké části podařilo dojednat. Uvedl to včera večer americký prezident Donald Trump. Nyní se podle něj vyjednává o detailech, které mají být brzy oznámeny. Slíbil, že Hormuzský průliv bude otevřen. Čeští hokejisté porazili v pátém utkání skupinové fáze na mistrovství světa ve Švýcarsku. Slovensko 3-2 a jsou velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2-2 kapitán Roman Červenka, který skóroval bruslí. Slováci na turnaji prohráli poprvé.
5: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor si dávejte v Kohoutovicích, tam je dnes motosraz. V ulicích nad Pisárkami by se motorkáři měli schromažďovat, no a potom zhruba v 11 hodin a 20 minut by měli vyrazit na společnou jízdu po původní trase Masarykova okruhu, takže jeďte opatrně, až se s nimi potkáte a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. My to pošleme dál, tady je telefonní linka.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme po 11. hodině, na Krokodýlu startují hity na vaše přání a ten první hrajeme všem Janám k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Napsání. Je krátce po 11. hodině, od mikrofonu Krokodýla už vás taky zdraví Milan Krovot, startují hity na vaše přání, no a až do dnešního pravého poledne na lince 603 103 103 budeme hrát na vaše přání. No a jdeme se podívat rovnou na telefonní linku, koho pak tam máme, hezké dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, zdravím, tady Eva.
0: Evičko, my vás zdravíme, kde se ladí Krokodýl, prozraďte.
1: V Brně v Královém poli.
0: Tak zdravíme do Králova pole. Evičko, vaše přání do éteru?
1: Moje přání by bylo poděkovat dvou mužům, kteří našli telefon mé vnučky, když ji ho ukradli v Šalině. Chtěla bych říct panu Josefu Bilkovi a Jaromíru Klemešovi, kteří jezdí s mobilním sběrem odpadu od firmy FCC. Tak touhle cestou bych jim chtěla moc a moc poděkovat za poctivost, že vrátili telefon.
0: Tak to jsme rádi, že to dobře dopadlo, tak zdravíme pány, díky, že jsou i mezi námi dobří lidé. No a jdeme jim hrát, užijte si to, Felix Jen a Jay Hart, mějte hezkou neděli a naslyšenou.
1: Já vám moc krát děkuju, nashledanou.
2: Rádio Krokodýl, hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Radio Krokodýl a hity na psání.
1: No a v hitech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu míříme opět na telefon a tam zdravíme Evičku z Moravských Bránice. Vy ahoj.
2: Ahoj Milane.
1: Tak co dáme, komu to pošlem?
2: Pošlu to vnice Izabele a Adamovi do Bílovic, který si včera vysoutěžili v Breclavi stříbrnou medaili.
1: No krása. Tak my samozřejmě posíláme gratulace, ať si užijí pár disco mašín, ať to pořádně rozjedou. No a díky, že jsi s námi, hezkou neděli a měj se krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj, děkuji.
0: Radio Krokodýl, hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: na přání.
1: No a v hitech na vaše přání jsou připraveny činasky. Dáme si taky víno a komu je budeme hrát?
2: Zdar Mildo, zdar krokodiláci, to je biker Zdeněk ze Šepkovic. Písničku pošleme pochopitelně do Klentnice pod Pálavu, Janičce Vodvárkové, kde má svoji milovanou bílou chaloupku, pak jejím sousedům Blondiákovi a Mirovi, to jsou bratři, Minaříkům, všem, a pak všem, co jezdí kolem, či pochodují jak mravenci kolem Pálavy, k Roboťáčkům, to víme, komu to je, Pogimu, čili Pogačarovi, Jirkovi, Vinerovi, který mě porazil o 3 minuty, a Tigerovcům z Kula Útěchova a jejich kačence. Takže hezkou neděli přeje Zdeněk a dáme tedy si to vínečko od činasky.
1: Jdeme na to, měj se krásně, Zdeny, ahoj.
2: Díky, Milo, čau a všem hezký den.
0: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýl v plném proudu. Tohle byly Činasky a víno, tak pokud možná někam vyrážíte krokodýláci za vínem, tak hlavně opatrně. Každopádně jdeme na linku, tam je další volající a další přání. Kdo tam?
1: Ahojky, tady Marek z obce Idie u Znojma. Já bych to nechal zahrát písničku Katna Joe Rednecks, protože ta písnička se mi moc líbí a bude to pro vás do rádia Krokodýl, protože jste úžasné rádio a ještě přeju všem Janám vše nejlepší ke svátečku.
0: Tak jo, zdravíme i tebe, Rednecks si už ti tam hrajem, užij si to a měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

0: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Rednexy. No a ještě tu mám jeden vzkaz od Boba, který si přál tuhle písničku taky zahrát pro svoji dceru Lauru se vzkazem, že jí má moc rád a těší se, až bude zase s ní. Tak zdraví všechny posluchače, doufám, že jste si to krokodýláci užili, no a hity na vaše přání už opět na lince 603 103 103 za malou chvíli pokračují.
1: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
2: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl. Milan Krokot. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
3: Tady Jana z Pozoří. Vyhrála jsem kolo na Rádio Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
4: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Radio Krokodýl.
5: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
12: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
13: Ahoj krokodýle, tady je Radek ze Žďáru, prosím zahraj dneska v písničkách na přání po 11. hodině písničku od Boba Dylana Blowing in the Wind. Bob Dylan má dneska 85. narozeniny a písnička by byla pro všechny, kdo ji mají rádi, a pro tebe krokodýle a pro všechny krokodýláky. Děkuji moc.

0: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, zdravíme taky do Žďáru, tohle Bob Dylan, sice Knockin' on Heaven's Door, ale myslím si, že i tahle určitě potěšila, no a zdravíme taky všechny příznivce Boba Dylana. Jsou tu hity na vaše přání, jsme Krokodýl, no a hrajeme podle vás.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: No a taky míříme na telefonní linku, koho pak tam zdravíme?
2: Tady to je Janča z Velkého Mezeříčí z pečovatelského ústavu, kam pomáhám s několika lidem, kteří nemůžou chodit, tak chodím nakupovat, ale to neříkám kvůli tomu, já bych chtěl zahrát těm, co mě pomáhají na horu, nebo dveř vždycky. Dneska by mě lezl pán ze Suferba a nechtěl říct mě jméno, potom už chtěl zahrát manželům Líškovým, který mě pravidelně vozí Světlance, Pepovi. No a potom taky Zuzance a Martině a zbožím jednu písničku do Slavkova, kteří mě zahráli, tak jim hrozně moc děkuju. A samozřejmě Kristýnkám všem a její dceři, její dcera se jmenuje Elizabetka, díky moc za všechno a samozřejmě zdravím i Zdenka Hrchu. To věci snad Bechu, který překvinkovala u vás a jemu posílám tu písničku, taky díky moc.
0: Eros Rama, co ty, Tina Turner, už vám tam hrajem, Pavle, užijte si to a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: přání. Hit je na vaše přání, tady u nás na Krokodýlu jsme zpátky, 11 hodin 34 minut k tomu, no a míříme opět na telefon. Komu budeme hrát?
1: Ahoj, tady všem dobrý den, tady Tom Prigl a zahrajeme mým synům Honza David, bráchovi Danovi, Brambořičkovi, potom Krkovičkům a zahrajeme samozřejmě mýmu Pocourkovi, do Krokodýla, Zdeňkovi Gerhanzovi a asi stačí, jako.
0: Dobrá, Disco Machine, už ti tam hrajem, užij si to, zdravíme na přehradu, hezkou neděli, díky, že jsi s námi.
1: Ahoj všem.

0: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu v plném proudu, no a opět telefonní linka, protože tam je další volající a další přání. Komu budeme hrát?
1: Já bych si přál zahrát mojí sestře, ona ráda písničku, mám se a rodině.
0: A kdo na lince? Provídej.
1: Jáchym.
0: Nazdar, Jáchyme, prosím tě, ty jsi vybral písničku od Bensona Boona. Zahraj mi sestře, si říkal?
1: Beautiful Things.
0: Ano, a komu ji zahraješ, sestře, si říkal?
1: Jo, jo.
0: Dobře, segra slaví nebo jenom tak pro dobrou náladu?
1: Ne, jen tak pro radost.
0: Super, tak jo, tak jak se jmenuje aspoň sestra, prozraď nám.
1: Stella.
0: Stella? Stella si říkal?
1: Ano.
0: Výborně, ano. Krásný jméno, dlouho jsem ho neslyšel. Tak zdravíme Stelinku, užijte si Bensona Boona. Díky, že jste s námi, hezkou neděli a měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, na shledanou.

0: Tenhle sympaťák Benson Boone tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a my zdravíme nejen Brno, ale taky celou Jižní Moravu. No a vy si tak můžete nechat na lince 603 103 103 nechat zahrát i váš oblíbený hit. Za chvíli pokračujeme.
1: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás.

0: www.druhotnesuroviny.cz.
1: Stargo, pojď si zatancovat pod zelené.
2: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
1: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
2: No přece od Klimastylu z Hodonína.
3: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
4: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto-hemala.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
7: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
8: Haló, jsme tu všichni.
9: Já nic nevidím.
8: Nemůžeme rozsvítit?
9: Je to tajný.
8: Takže,
9: pohraj jste. Heneš, long story short, tady.
10: Brňák, Dian, jsem tu.
11: Hora, Jamaja, taky.
8: Dobrý.
9: Jdeme.
11: Jedu.
9: Hořák, zapínám, krájím.
10: Šlehám, sedím.
9: Strouhám.
10: Flambuju.
8: Hasím.
9: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
8: Servíruju.
9: To bude legendární hostina.
12: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
14: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: přání.
1: No a v hitech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu už teď zdravím taky jednu oslavenkyni. Jani, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak Jani, Lucka Bílá, Fénix jsou připraveni. Komu je necháš zahrát?
2: Super, všem Janičkám, sama sobě, své mamince a všem Janičkám, protože my máme dneska svátek. Tak bych prosila tuhleto písničku.
1: Jasný, tak si to užijte, holky, hezkou neděli, díky, že jste s námi. No a Lucka Bílá, Fénix už vám tam hraje. Měj se krásně,
2: díky,
1: zdravíme do Sokolnice, ahoj.
2: Krásnou neděli všem, ahoj.

0: Lucka Bílá, Fénix tady u nás na Krokodýlu v Hitech na vaše přání jako sváteční pozdrav všem Janíčkám, tak všechno nejlepší. Zdravíme mimochodem i naši kolegyni Janču Houbovou, no a doufám, že si Janičky užíváte parádní neděle. Jsou tu hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: No a my už míříme opět na telefonní linku a koho tam zdravíme?
2: Halo, halo, tady je Erik Černých Polí, alias Brněnská jednička.
0: Nazdár, tak co dáme, komu to pošleš?
2: Takže necháme zahrát Titanic. Bude to dneska kropisu její lásku Denny, pro moje rodinu, teďka obědváme, k vám do rádia, tobě, malýmu, taky k obědu vlastně, a to všem pro všechny rádio Krokodýl. A dneska jdeme na demonstraci do Čí.
0: Dobrá, tak si to užijte, měj se krásně a už ti tam hrajem, ahoj.
2: Jo, čau.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Hit za hitem z Krokodýla, tak trošku romantika. Céline Dion krátce před pravým polednem. No a ve studiu už taky Míša Kupská s dalšími zprávami. A o čem budou, Míšo?
1: Přeji vám pěkné poledne. Sudetoněmecký sjezd v Brně pokračuje na výstavišti. Více už ve zprávách.
2: Toto 50. Každou sobotu od 18. do 21. hodiny vám představíme 50 největších hitů vás, posluchačů Krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude Krokodýl hrát na www.krokodil.cz. Hitparáda TOP 50. Každou sobotu po 18. hodině na nejposlouchanějším rádiu v Brně a širokém okolí. Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a i po pravém poledni to nejlepší z hitů Krokodýla, Clean Bandit a Demi Lovato. Dáme si Sugar Babes. No a budeme hrát taky to nejlepší z českých hitů a dorazí slza. Za minutu a půl je tu pravé poledne.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a jdeme mrknout taky na počasí. Venku doslova letní teploty. Meteorologové dnešní maxima předpověděli ke 30 stupňům Celsia. Aktuálně, když se na to dívám, tak v centru Brna máme 28,5, takže asi nejtepleji. Jinak z Vysočiny nám hlásíte teplotu okolo 25. Jinak nás čeká oblačná obloha, polojasno, možná večer nějaká ta drobná přeháňka. Každopádně, co se týče těch nočních teplot, tak ty budou mezi 16 až 13 stupni Celsia. No a zítřek, ten bude opět naprosto parádní, oblačno, polojasno, no a teploty ke 30 stupňům Celsia.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně dnes pokračuje sjezd sudetských Němců. Druhým dnem mají program na výstavišti. Na hlavním shromáždění tam promluví bavorský premiér Markus Söder, kterého pak odpoledne v Praze přijme český prezident Petr Pavel. Cenu sudetských Němců na výstavišti převezme spisovatel a bývalý disident Milan Uhde. Policisté budou od počátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a jejich okolí. Pořádat budou také preventivní akce, které mají snížit počty utonutí a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Ukrajina dál řeší problémy s mobilizací. Někteří muži se službě v armádě snaží vyhnout útěkem za hranice. Z neoficiálních statistik vyplývá, že zemi takto opustilo zhruba 70 tisíc lidí. Pohraničníci v poslední době zadržují také dezertéry, kteří nechtějí zpátky na frontu. Někteří k útěku využívají služeb pašeráků nebo volí i tak těžký terén, jako jsou hory, lesy či řeka Tisa, kde nasazují život.
2: Mistrovství světa v levelu hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Hokejisté Německa porazili na mistrovství světa ve Švýcarsku Rakousko 6-2 a udrželi naději na čtvrtfinále. Hetrikem a asistencí zazářil Lukas Reichl. Svěřenci trenéra Harolda Krajse poskočili ve skupině A z 6. místa na 4., poslední postupové do play-off. Mají ale odehráno o zápas více než 5. Lotyšsko a 6. USA.
5: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: z Krokodýla zdravíme taky všechny řidiče na silnice, sledujeme za vás dopravu a víme, jak se jezdí. No a co se týče Brna, tak v tuhle chvíli Brnem projedete bez větších problémů. D1, D2 taktéž v pohodě, kde jsou ale drobné komplikace, tak D52 na 2,5 kilometru ve směru na Brno, tam nám leží nějaký předmět na vozovce, tak tam buďte opatrní. No a jdeme, teď nám ještě naskočilo D2, 29. kilometr u Velkých Pavlovic ve směru na Brno, tam zasahují u požáru osobního auta na krajnici hasiči, počítejte tam se silnějším provozem. Tak dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu a kdybyste i vy narazili na nějakou mimořádnost, tak se ozvěte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Tři minuty po pravém poledni, hezkou neděli a dobrou chuť k tomu dnešnímu obědu s krokodýlem přeje Milan. Taky přejeme všem Jančám všechno nejlepší k tomu dnešnímu svátku. No a vzhledem k tomu, že máme dneska naprosto úžasný, krásný den, tak vám dám tip, kam dnes vyrazit s přáteli či rodinou. Tak si na to počkejte. Do té doby další hity a teď možná tak trošku ochlazení, Slza a Holomráz.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Hlášení hasičů o akci. Zásah v Krabíně byl úspěšný. Žádná kráva neuhořela. Pouze 10 se jich utopilo.

0: cestovatel.
1: Na Krokodýlu už máme pro vás taky tip, kam vyrazit teď po obědě třeba s přáteli či rodinou. No a zůstáváme krokodýláci přímo v Brně, protože zavítáme do jednoho parku. Mimochodem, tenhle park najdete v centru Brna, je nejstarší pro veřejnost otevřený městský park v českých zemích. No a je nejvýznamnějším brněnským parkem. Mimochodem, je prohlášen kulturní památkou. No a na konci 19. století byly v tomhle parku zastoupeny veškeré dřeviny vyskytující se na Moravě a více jak 150 druhů cizokrajné vegetace. No a pokud si říkáte, o jaký park jde, tak je to náš úžasný park v Lužánkách. No a proč pozvánka zrovna tam? Protože tam právě tento víkend probíhá 11. ročník multižánrového festivalu plného hudby, poezie, divadla, performance i filmového umění, a to Ponava Fest. Tak já myslím, že ať už vaše kroky povedou kamkoliv, doufejme, že si ten dnešní den rozhodně užijete. No a těšte se taky na ohňostroje.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
5: Tak pojďme!
6: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
8: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
9: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
8: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
9: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
8: To chci.
9: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
10: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
0: Je dobré mít někoho, kdo vás má rád. Rádio, které pomáhá.

0: Debešáci tady u nás na Krokodýlu, hit za hitem, 12 hodin 33 minut k tomu, no a před námi další hity Ava Max, anebo taky Roxetťáci. No a za malou chvíli se půjdeme podívat, jak to všechno dopadlo v rámci soutěže o nové horské kolo za 35 tisíc korun. Ještě předtím, ale jdeme pomáhat vám posluchačům.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Petra a je mi 35 let, jsem z Brna. Chtěla jsem pomoci svým přátelům, manželům Vránkovým. Je to starší manželský pár, je jim přes 90 let a jsou velmi vitální. Jejich velkým přáním bylo jít na koncert jejich oblíbeného orchestru Glena Millera. Lístky byly ale moc drahé a nemohli si je dovolit. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pro manžele Vránkovi lístky na koncert zajistil.
2: Koncert pro ně byl obrovským zážitkem. Měli velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Ano, krokodýláci, to parádní horské kolo už má svého nového majitele, respektive majitelku, která vyhrála v naší soutěži právě o horské kolo v hodnotě 35 tisíc korun. No a pravidla soutěže byly velmi jednoduchá. Kolega Jirka Wiener vyrazil na tomhle soutěžním kole přímo ze studia Krokodýla v centru Brna až do prodejny Element Store u M-Paláce. No a po cestě měl za úkol plnit nějaké ty úkoly, vyfotit se u známých brněnských míst, no a zvládl to. Dobře poslouchejte, za krásných 26 minut a 3 sekundy. No a pojďme se podívat, kdo byl tomuto typu nejblíže.
2: Krátka, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
2: Ano.
3: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
2: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuji. Takže jsme to trefili.
3: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný tip, který dorazil jako první. Gratulujeme.
2: Děkuju. Ono to je prostina. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
1: Tak my gratulujeme Janičce z Pozořic, velká gratulace výherkyni o tady tohle parádní nové kolo, byť to má prosina. Doufám, že jste si to, krokodýláci, s námi tuhle parádní soutěž užili, no a já díky všem, kteří nám fandili také po cestě, protože jsem byl v tom doprovodném vozidle, jeli jsme celou dobu za Jirkou a věřím tomu, že jste si to užili společně s námi. Tak kolo má svého nového majitele.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
4: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy.

0: nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program Po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Prout v Brně. www.lanovecentrum.cz.
1: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
2: Kde jste všichni?
1: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
3: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
4: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
5: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: hit za hitem z Krokodýla Prince Ital Joe krátce před 13. No a ve studiu opět Míša Kupská s dalšími zprávami. Míšo, vítej, a co bude ve zprávách?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Kliniku dětských infekčních nemocí v Brně čeká oprava. Více už za chvíli.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Dobrý den, dostali k základní škola Kanice. U nás ve škole s mobilními telefony to máme nastaveno tak, že děti, když ráno přijdou do školy, tak mobil uloží do šatní skřínky a celý den tyto mobily nepoužívají, pokud zrovna výuka toto nevyžaduje.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
4: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 13. Jennifer Lopez, David Guetta. Taky Eurythmics. A nebo Miraj. A je tu 13. hodina.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: No a venku letní počasí, sluníčko a téměř 30 stupňů Celsia tady u nás v centru Brna.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Vítejte u zpráv.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Zastaralý a nevyhovující pavilon S v dětské nemocnici v Černých Polích. V němž se koncentrují dětská infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Má letos projít kompletní opravou. Práce potrvají do půli příštího roku. Pacienti se nyní přesouvají do části pediatrické kliniky, tedy pavilonu B2. Někteří pak zamíří do bohunického areálu.
0: Rádio Krokodýl. Blanensko.
4: Jedno ze tří hnízd sokolů stěhovavých v Moravském krasu letos opět vyplenil vír velký. Obětí se pravděpodobně stala i samice, která na hnízdě seděla. Sokoly v Moravském krasu zahnízdili opět po roce. Uzavřená je turistická trasa u jeskyně Jáchymka, aby lidé ptáky nerušili. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že Maďarsko zakáže dovoz významné části zemědělských produktů z Ukrajiny. Nařízení se týká většiny druhů masa, zeleniny, obilovin, vajec a také například medu nebo vína. Vláda krok zdůvodňuje ochranou domácích zemědělců a stabilitou trhu.
5: Češi! Mistrovství světa v ledle hokeji na Rádiu Krokodýl.
4: Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3-2. Tým kouče Radima Rulíka má po 5 odehraných zápasech 13 bodů. Pátí Švédové jich dosud získali 9, ale před sebou mají už jen jediné utkání a jsou na pokraji vyřazení. Norsko se naopak může dostat do vyřazovacích bojů poprvé od roku 2012.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a v tuhle chvíli, co se týče Brna, projedete bez větších problémů. Kde jsou ale komplikace, tak to je D1 123,5 km ve směru na Brno, je to za Velkým Beranovem, bourala tam dvě osobní auta, počítejte tam s kratším zdržením. Šťastnou cestu!
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme 3 minuty po 13. hodině, hezké nedělní odpoledne z Krokodýla přeje Milan Krobot vám všem, co ještě obědváte, tak dodatečně dobrou chuť. No a vy, co máte dnešní neděli pracovní, tak přejem, ať se v práci daří, ať vám to utíká. Za malou chvíli naše zlatíčka Krokodýla, protože těch jsme se ptali na to, proč je podle nich země kulatá.
1: Vysly bys hůlu nohama.
0: Více odpovědí za malou chvíli, do té doby další hity, tak si na to počkejte. Teď už pro vás, taky pro vaši lepší náladu, Miraj, vedle tebe usínám. Hrajme pro celé Brno a Jižní Moravu, jsme Krokodýla, máme vás rádi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, jaké je heslo workoholiků? Napřed práce, potom práce.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: No a na Krokodýlu jsme opět vyrazili mezi naše nejmenší, mezi naše zlatíčka, a to do školky v Krpoli, abychom se jí zeptali, proč je podle nich země kulatá.
2: Protože kdyby nebyla země kulatá, tak by tam nemohli žít lidi.
3: Protože by potom nemohli lidi chodit a buď by chodili pořád do kopce nebo pořád z kopce. Nebo taky, protože by třeba kdyby byla zem hranatá, tak by chodili pořád dolů, dolů, dolů.
2: A kdyby byla rovná jako čára, tak by lidi pořád chodili nahoru, dolů, nahoru, dolů.
4: Vysely by s hůru nohama.
1: Tak ještě, že s hůru nohama nevisíme.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Den dětí na Rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na Rádiu Krokodýl.
5: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krokot. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
6: Tady Jana z Pozoří, vyhrála jsem kolo na Rádio Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
7: Element Store Brno, největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
0: Radio Krokodýl.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
9: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin oldies party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
10: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy.
11: Ano, slyšíte správně. Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
12: Žádné dlouhé čekání.
11: Profesionální montáž a rychlá realizace.
12: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
11: nebo telefon 724 100 122.
12: Klimatizace Břeclav.
11: Řešení proti letnímu horku.
13: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
0: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

Pouštíme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Kelly Clarkson, 13 hodin 34 minut k tomu, no a před námi další hity. Dáme si například Shakiru, taky Opět a Radeček, no a za malou chvíli taky Krokodýlí zvuky. My už v tuhle chvíli zdravíme do Ivančic, kde mimochodem probíhají taky slavnosti chřestu a vína, tak doufám, že si to užíváte. Užijte si taky další hity a buďte ve střehu.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: No a před námi další soutěžní kolo. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky v banku 102 500 korun za tento zvuk.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tu 102 500 korun aktuální částka v našem krokodýlím banku a kdo pak se dovolal po mé výzvě? Krokodýl, kdo tam?
2: Ahoj, tady je Pavla.
1: Ahoj Pavli, kde se ladí krokodýl? Prozráď.
2: Z Třebíče volám.
1: Tak zdravíme do Třebíče, kde se krokodýl ladí na 101,7 FM. Pavli, jak si užíváš nedělní odpoledne v Třebíči?
2: Je krásné nedělní odpoledne, těším se, ještě tady teda chystám nějaký zákusek až teda k večerní kávě, ale jinak se chystám na kolo a strašně se těším, protože to jsou nádherné letní dny a užíváme si jich.
1: No tak to jsme rádi, zdravíme vás do Třebíče na kafíčko, bychom se taky rádi zastavili na dobrý zákusek, k tomu určitě navíc. Každopádně 102 500 ve hře, jdeme na to, co myslíš, že je náš krokodýlí zvuk?
2: Tak protože tady právě chystám ten zákusek, tak si říkám, že by to mohlo být úplně obyčejný dovření kuchyňské linky, takový ten pojezd, jak to prostě dojede, docvakne a konec.
1: Ano.
2: A zavřeno.
1: Podle tebe to zní tak, to tedy? No a uvidíme, co na to náš arbitr. Máš pravdu. Tak mě to moc mrzí, ani tento typ není správný.
2: To nevadí, nevadí.
1: Nevadí.
2: Se těší to příště.
1: Zákusek a výborné kafičko, to myslím zlepší u vás.
2: Přesně tak, tak užívejte krásný letní dny, mějte se.
1: Zdravíme do Třebíče, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
0: Radio Krokodýl.

0: Barko Brnolíšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brnolíšni. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Haló, jsme tu všichni.
2: Já nic nevidím.
1: Nemůžeme rozsvítit?
3: Ne, je to tajný.
1: Takže,
3: pohraj jste.
2: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
3: Hora, Yamaya, taky.
1: Dobrý.
2: Jdeme.
3: Jedu.
2: Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám, sedím.
2: Strouhám,
4: flambuju.
1: Hasím.
2: Slejvám.
4: Utírám,
2: solím.
4: Pepřím.
1: Servíru.
2: To bude legendární hostina.
4: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
7: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
8: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
9: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: hit za hitem z krokodýla Mandraže, Šrouby a Matice krátce před 14. hodinou. No a ve studiu Míša Kupská s dalšími zprávami, o čem budou.
1: Přeji vám pěknou neděli. Lékaři v Brně odstranili ženě sraženinu ze srdce novou metodou. I o tom už za chvíli.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jmenuji se Roman Burda, ředitelem základní mateřské školy Horníkova 1 v Brně Líšni. Mobilní telefony máme zakázané 10 roků, máme s tím výbornou zkušenost. Zejména o přestávkách, dětka hrají ping-pong, fotbálek, povídají si, hrají a rozhodně zejména kvůli těm sociálním vazbám to vidíme jako velice přínosné.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Zářivá verbež nabízí divadlo Reduta v 17 hodin. Operu Jakobín má na programu Janáčkovo divadlo v 18 hodin. A hru Ženitba nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a z hitu po 14. hodině například Lady Gaga. Je tu 14. hodina.
5: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a venku nádhera, v Brně na Jižní Moravě sluníčko a v centru Brna téměř 30 stupňů Celsia.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Lékaři z brněnského centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie pomohli ženě s nebezpečnou krevní sraženinou v srdci šetrnějším způsobem než při klasické operaci. Při unikátním zákroku poprvé využili mimotělní filtraci krve, díky které mohli sraženinu odstranit bez otevření hrudníku a pacientce rychleji ulevit i zkrátit rekonvalescenci. Roste počet lidí, kteří mohou létat z drony. Za necelých 5 měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí, o 1200 více než za stejné období v loňském roce. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Bez zkoušky je možné létat jen s minidronem bez kamery do 250 gramů. Kyjev se stal v noci na dnešek terčem rozsáhlého leteckého útoku. Rusko použilo balistické rakety a drony. První informace mluví o nejméně 4 obětech a 44 zraněných. Na mnoha místech vypukly požáry.
2: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Hokejisté Švýcarska na domácím mistrovství světa deklasovali po suverénním výkonu 9-0 Maďarsko a 6. výhrou si udrželi 100% úspěšnost v curišské skupině A. Hetrikem během necelých 5 minut rozdělených první přestávkou se blízkl obránce Roman Josi.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No a jsou tu nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete a máme dobré zprávy. Brnem a Jižní Moravou projedete bez problémů, tak vám všem, ať už míříte kamkoliv, přejeme šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: I po 14. hodině na Krokodýlu víkend speciál za mikrofonem Milan Krobot, který vám přeje parádní nedělní odpoledne. No a samozřejmě za malou chvíli opět další tip, kam dnes vyrazit. Do té doby další hity, tak si užívejte pohody, hlavně s dobrou náladou a úsměvem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V galerii zkouší přítel blondýnku. Hádej, co je na tomhle obrazu za roční období. Zhnědlé javorové listy. A blondýnka mi řekne, kanadské jaro.

Žiju příběh zleporela, skládám stránku ke stránce.

0: cestovatel.
1: Na Krokodýlu už máme opět pro vás tip, kam vyrazit s rodinou a přáteli. No a tentokrát, krokodýláci, vzhledem k tomu, že máme krásně taky nádhernou viditelnost, tak vás pozveme na jednu rozhlednu. No a ta se jmenuje Babylon. Pokud vám to nic neříká, tak tahle rozhledna slouží mimochodem jako telekomunikační věž. Byla zpřístupněna veřejnosti v roce 2001, no a je 42 metrů vysoká, má vyhlídkovou plošinu umístěnou ve výšce 24 metrů nad zemí a turisté se na ní dostanou po 139 schodech. Z ní je vám krásný pohled a jsou tam nádherné výhledy na přilehlou část Českomoravské vrchoviny, Pálavu, nebo taky vzdálenější Jeseníky či Orlické hory. No a pokud si říkáte, jak se na tuhle rozhlednu dostat, nebo kudy tudy, do Bavorova, tak pokud vyrazíte z Brna ve směru na Svitavy, Černá hora, Lysice, tak kousek od Lysic je Kunčina Ves a odtud se už můžete vypravit víceméně pěšky na tuhle parádní rozhlednu. A já věřím tomu, že ten výhled bude úplně úchvatný. Tak si to užijte.
0: Krokodýl cestovatel. RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně-Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
6: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
7: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin oldies party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition z helma Lewis Hamilton ze Scuderia a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Inner Circle tady u nás na Krokodýlu 14 hodin 33 minut. K tomu doufám, že si užíváte parádního nedělního odpoledne, venku sluníčko. Věřím tomu, že i u vás úsměv na tváři. No a z Krokodýla pro vás další hity Marek Ztracený anebo také Carly Rae Jepsen. Ale ještě předtím jdeme pomáhat.
1: Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Elena, je mi 62 let a jsem z Brna. Rádio Krokodýl poslouchám už mnoho let a vidím, že pomáhá. Jsem v plném invalidním důchodu a mám v pěti svoji vnučku Martinu, která je 10 let. Která je vážně nemocná a na Vánoce měla druhou operaci nádoru mozku a stala se z ní 4letá holčička. Bydlím s vnučkou v garzonce, jsou prázdniny a chtěla bych Martince dopřát nějaké zážitky. Nemůžeme si je ale dovolit a proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
3: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Martinka s babičkou vyrazí na koupaliště Riviera, do akvaparku, do kina, na pizzu, do šmoulí vesničky a čeká je ještě spousta dalších skvělých zážitků.
2: Když se Martince řekla, co všechno nás v letě čeká, měla velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Ano, krokodýláci, horské kolo v hodnotě 35 000 korun má svého výherce, toho, kdo vyhrál a správně si tipnul, za jak dlouho náš kolega Jirka Wiener dorazí na kole přímo ze studia Krokodýla v centru Brna až do prodejny Element Store u M-Paláce. No a abychom mu to krapec stížili, tak od nás víte, že musel plnit po cestě úkoly, musel se vyfotit u známých brněnských míst, no a zvládl to za krásných 26 minut a 3 sekundy. No a my se pojďme podívat, kdo poslal první přesný tip.
2: Krátka, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
2: Ano.
3: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
2: Ježiš, tak to je úžasný. Takže jsme to trefili.
3: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný tip, který dorazil jako první. Gratulujeme.
2: Děkuju. Ono to je prostina. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
1: Tak dopadlo to dobře, parádní kolo za 35 000 korun už je doma, má svého výherce a my samozřejmě gratulujeme nejen Janči, ale taky jejímu synovi, protože tohle krásné kolo z prodejny Element Store u M-Paláce v Brně je právě jeho. Tak si to užijte a doufám, že jsme vás s Krokodýlem u toho pobavili.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
4: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
5: Kde jste všichni?
4: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
6: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
7: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
6: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
7: Že bych se taky svezla.
6: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
10: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám.

0: Koláčka jim dám.
1: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
0: No přece od Klimastylu z Hodonína.
2: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
3: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.fluiconecto.cz.
4: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Kabáti a Šaman, tady u nás na Krokodýlu krátce před 15. hodinou, no a ve studiu opět Míša Kupská s dalšími zprávami. A o čem budou?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Výluka provozu tramvají v Brně i dnes. Podrobnosti ve zprávách.
2: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já,
4: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. hodině na Krokodýlu Miley Cyrus. Nebude chybět ani John Secada. No a budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dorazí k Single X.
7: Má chata, můj hrad, místo, co mám rád, bez výhrad.
0: Přesně za minutu je to 15. hodina.
8: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a teď už taky počasí. Sluníčko v Brně a na celé jižní Moravě. Aktuálně v centru Brna téměř 31 stupňů Celsia. V noci počítejte s teplotami mezi 16 až 13, no a zítřek bude velmi podobný. Sice oblačnost, ale samozřejmě na nás pěkně sluníčko zasvítí. Teploty totiž budou zítra mezi 26 až 29 stupni.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kvůli výměně kolejnic je dnes od 8 hodin do 19.30 vyloučen provoz tramvají v ulicích Milady Horákové a části ulice Merhautovy. Trojka pojede v úseku Česká vojenská nemocnice obousměrným odklonem ulicí Cejl. Tramvajová linka 5 bude v provozu pouze v úseku Ústřední hřbitov, smyčka Česká. Provozovatelé jihomoravských kempů reagují na větší poptávku karavanistů, která od covidové pandemie stále sílí. Připravují nová místa a dovádějí ke karavanovým stáním sítě, aby jejich uživatelé měli komfort, na který jsou zvyklí. Snaží se také některé činnosti maximálně automatizovat, protože sehnat sezonní pracovníky je čím dál náročnější. Memorandum o porozumění týkající se mírové dohody s Íránem se z velké části podařilo dojednat. Uvedl to včera večer americký prezident Donald Trump. Nyní se podle něj vyjednává o detailech, které mají být brzy oznámeny. Slíbil, že Hormuzský průliv bude otevřen.
10: Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté porazili v pátém utkání skupinové fáze na mistrovství světa ve Švýcarsku. Slovensko 3-2 a jsou velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2-2 kapitán Roman Červenka, který skóroval bruslí. Slováci na turnaji prohráli poprvé.
11: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýla. Zdravíme taky všechny motoristy. Víme, jak se v tuhle chvíli jezdí. No a co se týče Brna, tak Brnem projdete bez větších problémů. Možná pozor na policejní hlídky, které nám hlásíte z ulici Vinohradská, no a na další narazíte v ulici Dlouhá. Jinak dálnice D1, tady máme komplikace na 171. kilometru ve směru na Brno. Tam máme jedno nepojízdné auto u krajnice, no a další nepojízdné auto u krajnice je v opačném směru 199. kilometr ve směru na Prahu. Tak dávejte pozor.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je po 15. hodině, od mikrofonu vás zdraví Milan Krobotno a na krokodýlu už se pomaličku, ale jistě chystá Míša Rotrová, která pro vás chystá nejen brněnské Hantec, no ale taky máte možnost vyhrát pizzu společně s krokodýlem. Tak si na to počkejte, do té doby další hity, no a teď už taky pro vás Xindl X. Tak mějte hezké nedělní odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč se sebou blondýnky pokaždé berou do školy pas? No, protože musí přes přechod.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A teď už je na Krokodýlu čas podívat se na trošku brněnského Hantecu spolu se mnou ve studiu Honza Ženek Hlaváček, který nám řekne, co si dneska vezmeme na paškál, jak se říká.
2: Zdar jak svíňa skroksný, borci. Ženek, omity, co to znamená lepit vocasný?
1: No, tak to jsem zvědavá. Brňáci, tušíme.
3: Lepit vocasný? Já nevím, bude to asi zaplatit propitný?
4: Platit něco, ale nevím co.
3: Alimenty.
1: Ano, tak nakonec jsme to dali dokupy.
2: Já si myslím, že borci to gomajo a majou z toho fedry, protože lepit vocasný znamená platit alimenty. Tak mějte betelé den a ať nemusíte lepit vocasný.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Poslouchej rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
6: Tady Jana z Pozoří, vyhrála jsem kolo na rádiu Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
7: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M-paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M-paláci nebo na www.elementstore.cz.

Natália Oreiro a my teď zdravíme taky do Znojma, kde nás ladíte na 96,2 FM. A pokud aktuálně čekáte miminko nebo jej plánujete, mám dobrou zprávu. Nemocnice Znojmo totiž spustila online objednávkový systém pro předporodní kurzy. Budoucím maminkám má usnadnit výběr kurzu i samotné přihlášení. Tak zdravíme tedy nejen do Znojemské nemocnice a teď už hrajeme Britney Spears.

0: Radio.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: Poslouchám Radio Krokodýl.
3: Poslouchám Radio Krokodýl.
4: Je to tak, pokud posloucháte Radio Krokodýl, můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy. Stačí nám napsat, kde právě Radio Krokodýl posloucháte, jestli v kanceláři, ve skladu, v dílně, v obchodě nebo na stavbě, kdekoliv zkrátka. Dáte nám to vidět a naše krokolítka potom může dorazit přímo za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. Přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza, tak pište už teď na e-mail studio@krokodil.cz. Pochopitelně tam nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi. Tak držím vám pěsti, no a možná už za chvíli zazvoníme právě u vás.
5: Radio Krokodýl.
6: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Halo, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžeme rozsvítit?
8: Ne, je to tajný.
7: Takže, pohraj jste.
8: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Diam, jsem tu.
9: Hora, Jamaja, taky.
7: Dobrý.
8: Jdeme.
7: Jedu.
8: Hořák, zapínám, krájím.
7: Šlehám,
8: sedím.
7: Strouhám,
8: flambuju.
7: Hasím.
8: Slejvám. Utírám, solím. Pepřím.
7: Servíruju.
8: To bude legendární hostina.
10: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
12: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
13: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
14: Ano, slyšíte správně.
13: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
14: Žádné dlouhé čekání.
13: Profesionální montáž a rychlá realizace.
14: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
13: nebo telefon 724 100 122.
14: Klimatizace Břeclav.
13: Řešení proti letnímu horku.
15: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku. Venkovní část plná zábavy je otevřena.
16: Tak pojďme.
17: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
18: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
19: Hit za hitem. Radio Krokodýl. We'll be right back.

0: Na krokodýlu zpívá Pharrell Williams. No a krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách. A tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Dagmar Schembergrová, jsem ředitelkou na základní škole Otevřená v Žebětíně. Žáci mají mobily uschovány ve vlastních aktovkách, žáci mezi sebou mnohem více komunikují. Máme na škole dvě odpočinková místa. Zároveň tím omezujeme, že by se nám mobily ztrácely nebo byly nějakým způsobem v rámci výuky poškozeny.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Jste s krokodýlem, 16. hodina je tady za chvilku a zatímco nám dospívává September, tak připravena je taky Míša s dalšími čerstvými zprávami.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Sudeto německý sjezd v Brně pokračuje na výstavišti. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na jaké hity se můžete těšit po 16. Co si dáme? I'm coming home, I'm coming back down tonight. Budou Purple Disco Machine. Taky Cranberries a jejich Zombie. A z českých hitů třeba skupina Lucie a Amerika. Minuta a 3/4 ještě zbývá do 16.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Horké letní odpoledne si užíváte s krokodýlem. Na jižní Moravě teploty okolo 30 a v centru Brna dokonce 31,5 stupně Celsia. A pokud si říkáte, jak to bude pokračovat, co zítra, oblačnost jenom malá, převážně jasno nebo polujasno a nejvyšší teploty zítra na jižní Moravě 26 až 29 stupňů Celsia.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně dnes pokračuje sjezd sudetských Němců. Druhým dnem mají program na výstavišti. Na hlavním shromáždění tam promluvil bavorský premiér Markus Söder, kterého odpoledne v Praze přijal český prezident Petr Pavel. Sjezd, který je ve svém 76. ročníku součástí festivalu Meeting Brno, pokračuje do zítřka. Policisté budou od počátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a jejich okolí. Pořádat budou také preventivní akce, které mají snížit počty utonutí a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Ukrajina dál řeší problémy s mobilizací. Někteří muži se službě v armádě snaží vyhnout útěkem za hranice. Z neoficiálních statistik vyplývá, že zemi takto opustilo zhruba 70 tisíc lidí. Pohraničníci v poslední době zadržují také dezertéry, kteří nechtějí zpátky na frontu. Někteří k útěku využívají služeb pašeráků nebo volí i tak těžký terén, jako jsou hory, lesy či řeka Tisa, kde nasazují život.
5: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Hokejisté Německa porazili na mistrovství světa ve Švýcarsku Rakousko 6-2 a udrželi naději na čtvrtfinále. Hetrikem a asistencí zazářil Lukas Reichl. Svěřenci trenéra Harolda Krajse poskočili ve skupině A z 6. místa na 4., poslední postupové do play-off. Mají ale odehráno o zápas více než 5. Lotyšsko a 6. USA.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a jižní Moravu. Tak se pojďme podívat na to, jak nám to v tuto chvíli jezdí. Naštěstí musím říct, že informace mám celkem dobré. Asi většina z vás je někde v klidu u něčeho studeného, asi ještě ne na koupalištích, ale možná na zahrádce nějaká ta grilovačka, studené pivečko. Takže dávejte si pozor na jedinou dopravní nehodu, ke které došlo na D1 střed tří osobáků. Je to 196. kilometr D1 ve směru na Vyškov. Místo aktuálně je neprůjezdné, počítejte s narůstající kolonou a to i v opačném směru. No, takže sice jen jedna nehoda, bohužel tedy až taková to, pokud můžete, tak se možná tomuto místu aktuálně úplně vyhněte. A pokud máte nějaké další informace, budu ráda, když nám to zavoláte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 2 minutky po 16. hodině, krásné, horké nedělní odpoledne vám ze studia Krokodýle přeje Míša Rotrová a za okamžik vám s krokodýlem cestovatelem dáme jeden tip, kam můžete vyrazit a nebude to až tak daleko. Teď už taky další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chemici neumírají, jen přestávají reagovat.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Krokodýl cestovatel.
1: 16 hodin a 20 minut, vy jste s krokodýlem a s krokodýlem cestovatelem. Teď pro vás máme tip, kam vyrazit. Ať už je takovýto krásný horký slunečný den, anebo klidně naopak třeba zima a prší. Vyrážíme totiž do nejstarší zpřístupněné brněnské vily. A vy už možná tušíte, že je to Arnoldova vila, která nese jméno stavitele Josefa Arnolda, který si ji nechal postavit v roce 1862 na svazích Černých polí nad Lužáneckým parkem v nejstarší vilu kolonii v Brně. Její dnešní pozdně secesní podobu z prvky Art Deco mu vdechla přestavba v roce 1909, a to pro rodinu tety Grety Tugendhat. Druhý nejstarší dům v této oblasti sousedí se slavnou vilou Tugendhat a vilou Léfber. Dokonce do vily Léfber můžete přímo jednoduše projít brankou. V minulosti tady byla třeba i oblíbená mateřská škola, no a po rekonstrukci se vila otevřela veřejnosti na jaře roku 2024. Dneska se můžete vyrazit na hlídky komentované i ty bez průvodce, konají se tady třeba odborné přednášky, konference, koncerty a uspořádat si tady můžete i svatbu. Půvabná je rozsáhlá zahrada Cecílie a Kornela Hože, kam se můžete schovat před rozpáleným městem a vychutnat si tu třeba nějaké dobroty a kávičku z Cecílie Café. Dneska až do 20 hodin, prohlídky potom do 18. Tak tedy, pokud jsem vás nalákala, zkuste dnešní odpoledne strávit třeba právě v Arnoldově vile nebo minimálně zdejší zahradě.
0: Radio Krokodýl. Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Hněvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Radio Krokodýl. Míša Rotrová.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
4: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
5: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.

Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
3: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
2: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
3: No přece od Klimastylu z Hodonína.
4: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
5: Je dobré mít parťáka při práci.
6: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Máme chvíli po půl páté na krokodýlu Cranberries a teď už taky více o tom, že jsme i rádio, které vám pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Lenka, jsem z Brna a jsem maminka 2,5letého syna Františka. František se narodil jako zdravé miminko, které mělo jen levou nožičku stočenou dovnitř, takzvanou golfovou nohu. Bohužel se ukázalo, že František má více vrozených vad kostry, má proto opožděný psychomotorický vývoj a jsou nutné rehabilitace a terapie, které většinou neproplácí pojišťovna, a tak péče o syna je i velmi finančně náročná. Proto jsme poprosili o pomoc Radio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a František dostal 5 lekcí logopedie v rámci rehabilitačního programu v Klimkovicích.
2: František díky tomu udělal obrovské pokroky. Děkujeme, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

na Krokodýlu, Purple Disco Machine a vy můžete být už za malou chvíli bohatší o 102 550 korun. To je částka, která je v banku soutěže Krokodýlí zvuky prachy do tvý ruky, tak pojďte volat studio 600 300 303 a typovat náš tajemný zvuk. Krokodýl.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 16 hodin 42 minut a na Krokodýlu teď další soutěžní kolo krokodýlích zvuků, tedy soutěže, ve které jsme vám rozdali už téměř 3 miliony korun a v tuto chvíli je v banku 102 000 korun 550. No tak to je krásná částka, o kterou bude soutěžit ten, kdo se po mé výzvě dovolal jako první, což je kdo? Halo, halo.
2: Dobrý den, Petr.
1: Dobré odpoledne, Petře. Jak trávíte takovou horkou neděli?
2: Já rekonvalescence.
1: A jejda.
2: Rehabilu ty koleno.
1: Jejda. Takže nějaký úraz byl?
2: Ano.
1: Teď je to nějak všude, ta kolena. Jejda. Tak dávejte na sebe všichni pozor. My si pojďme radši připomenout, jak zní náš zvuk. To je on. A my se teď s arbitrem ptáme, co by to tak, Petře, mohlo být?
2: Můj tip je rozdělání želicího prkna, takového skládacího.
1: Ano, tento zvuk zřejmě ještě dneska uslyším, protože mě tam také čeká ještě troška prádla. Dobře, pojďme tedy zjistit, jestli je to zvuk, který hledáme. Zvuk za 102 550 korun, ano nebo ne? Tak bohužel slyším, že to není ono, tak to zkusíme zase někdy příště.
2: Ano.
1: Držím pěsti z rekonvalescencí a pěkný zbytek neděle.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
3: Pusťte slunce do svého domova.
4: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
3: A pozor, akce.
4: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Prox2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
5: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
6: Kde jste všichni?
5: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
7: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
8: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connector.

0: na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonekto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás nonstop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonekto. www.fluiconecto.cz.
1: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
2: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
4: Je to tajný.
3: Takže,
4: pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
5: Jedu.
4: Hořák, zapínám, krájím.
3: Šlehám,
4: cedím.
3: Strouhám,
4: flambuju.
3: Hasím.
4: Slejvám, utírám, solím, pepřím.
3: Servíruju.
4: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: 17. hodina je před námi, nevím jak vy, já jsem se úplně zaposlouchala do této skvělé skladby Katrina and the Waves, tak doufám, že jste si taky zatančili. Každopádně teď už na Krokodýlu připraveny taky další čerstvé zprávy, které dneska nese Míša, vítej.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Kliniku dětských infekčních nemocí v Brně čeká oprava. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Zářivá verbež nabízí divadlo Reduta v 17 hodin. Operu Jakobín má na programu Janáčkovo divadlo v 18 hodin. A hru Ženitba nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem si dáme i po páté, co vám budeme hrát v nedělním odpoledni. Dáme si Bastille, Pompeji, taky Ace of Base, a nebo Pokáče a jeho Matfizáka na disku. 3/4 minuty zbývá do 17.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí horké, letní, na Jižní Moravě okolo 30, dokonce na mnoha místech to přesahuje 30 stupňů, v centru Brna 32 stupňů Celsia. A co zítřejší den, oblačnost jen malá, mělo by být skoro jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty 26 až 29.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zastaralý a nevyhovující pavilon S v dětské nemocnici v Černých Polích, v němž se koncentrují dětská infekční oddělení a jednotka intenzivní péče, má letos projít kompletní opravou. Práce potrvají do půly příštího roku. Pacienti se nyní přesouvají do části pediatrické kliniky, tedy pavilonu B2. Někteří pak zamíří do bohunického areálu.
3: Rádio Krokodýl. Blanensko.
1: Jedno ze tří hnízd sokolů stěhovavých v Moravském krasu letos opět vyplenil vír velký. Obětí se pravděpodobně stala i samice, která na hnízdě seděla. Sokoly v Moravském krasu zahnízdili opět po roce. Uzavřená je turistická trasa u jeskyně Jáchymka, aby lidé ptáky nerušili. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že Maďarsko zakáže dovoz významné části zemědělských produktů z Ukrajiny. Nařízení se týká většiny druhů masa, zeleniny, obilovin, vajec a také například medu nebo vína. Vláda krok zdůvodňuje ochranou domácích zemědělců a stabilitou trhu.
7: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3-2. Tým kouče Radima Rulíka má po 5 odehraných zápasech 13 bodů. Pátí Švédové jich dosud získali 9, ale před sebou mají už jen jediné utkání a jsou na pokraji vyřazení. Norsko se naopak může dostat do vyřazovacích bojů poprvé od roku 2012.
8: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu. Jak to tedy vypadá? Přímo v Brně trošičku pomalejší provoz v okolí Zvonařky nebo taky Nových Sadů. A naskočila nám tady teď nějaká i drobná bouračka, zřejmě někde kolem křižovatky Ostravské a Černovické. Tak pokud jste někdo v těch místech, dejte nám prosím vědět. Každopádně pojďme ještě na D1. Střed tří osobních aut máme na 196. kilometru ve směru na Vyškov. Tady počítejte se zdržením v koloně, a to v obou směrech, protože máme nehodu ještě i za sjezdem na dálnici D2. Je to D1 195. a půltý kilometr ve směru na Prahu. Je to v místě dopravního omezení. Tady máme v sobě dva osobáky. Pokud jste na cestách, dávejte na sebe hlavně pozor, a pokud máte nějaké aktuální info, prosím, volejte.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme chvíli po 17. na Krokodýlu, s vámi stále Míša Rotrová, přeji vám krásné horké odpoledne, doufám, že si to teplo užíváte ideálně, že máte volno. No a za malou chvíli s námi naše zlatíčka, kterých se budu ptát na to, proč jsou na světě peníze.
1: Aby si mohli koupit oblečení, jídlo a dům.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Přijde trenér hostů o přestávce za hráči do šatny a říká: nechci být pověrčivej, ale za stavu 13-0 to na výhru moc nevypadá.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Naše zlatíčka na nás často mají všetečné otázky, ovšem v tomto případě my vyrážíme za zlatíčky, tedy za nejmenšími posluchači Rádia Krokodýl. A v jedné ze školek tady v Brně jsme se jich tentokrát ptali na to, milé děti, proč jsou na světě peníze?
2: Aby rodiče mohli kupovat nákup,
3: aby mohli lidi nakupovat,
4: aby ušetřili peníze.
5: Aby byli bohatí.
6: Aby něco vydělali v práci a mohli si koupit oblečení a svoje věci, a když by měli něco jim dovolili koupit.
7: A nebo aby mohli koupit dětem pokojíček a hračky a něco, když třeba mají narozeniny nebo svátek.
1: Je to tak, milé děti, máte naprostou pravdu. Třeba i na to jsou peníze. No a za malou chvíli z Krokodýla další hity. Připravena Aqua, Barbie Girl nebo Bastille a Pompej.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Den dětí na Rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na Rádiu Krokodýl.
8: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
9: Tady Jana z Pozoří. Vyhrála jsem kolo na Rádio Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
10: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
0: Rádio Krokodýl.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
12: Haló, jsme tu všichni.
13: Já nic nevidím.
12: Nemůžem rozsvítit?
13: Ne, je to tajný.
12: Takže,
13: pohraj jste.
12: Heneš, long story short, tady.
13: Brňák, Dian, jsem tu.
12: Hora, Jamaja, taky.
13: Dobrý.
12: Jdeme.
13: Jedu.
12: Hořák, zapínám, krájím.
13: Šlehám,
12: cedím.
13: Strouhám,
12: flambuju.
13: Hasím.
12: Slejvám.
13: Utírám.
12: Solím.
13: Pepřím.
12: Servíruju.
13: To bude legendární hostina.
14: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
15: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem. Automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity. Brno Líšeň.
16: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
0: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Pozor, krokodýláci, tento týden v Novém Schalldorfu, následující celý týden, tady autobusy vynechají některé zastávky. Týden potrvá toto omezení, tak pokud jste místní, tak upozorňujeme, zdravíme tam, kde nás ladíte na 96,2 FM na Znojemsko. No a teď už z krokodýla taky Pokáč a Matfizák na disku.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí půjčil svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: A na Krokodýlu teď už míříme taky za brněnskou městskou policií. Na telefonu máme jejich mluvčí Markétu Skřivánkovou, která nám řekne více o tom, co se dělo právě tento víkend a co například museli strážníci v Brně řešit. Pěkný den.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Tento víkend se v Brně konalo skutečně hodně akcí. Posílili jsme proto množství strážníků v širším centru města, dohlíželi na klidný průběh festivalu Porozumění Meeting Brno nebo na sobotní oslavy zbrojovky. Kromě toho ale zastavili i řidiče, který městem projížděl 80-kilometrovou rychlostí. Strážníci zjistili, že měl navíc platný zákaz řízení a stal se tak podezřelým z trestného činu. Hlídka našla i mladíka, který utekl z dětského domova. Přiznal se k užívání marihuany a pokusil se utéct i strážníkům. Ti ho však doběhli, spoutali a s kapesním nožem, který měl u sebe, předali státním policistům. Strážníci pomáhali také muži, kterého na Dornichu našli ležet na chodníku pod lavičkou. Byl silně opilý a nemohl ani chodit. Nadýchal bezmála 5 promile alkoholu a skončil v péči lékařů. To byl jen stručný přehled případu Městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.
1: Ajaj, tak tohle všechno se řešilo a dělo v Brně například, protože to byl pochopitelně jenom výběr z těch všech událostí. Děkujeme tedy mluvčí brněnských strážníků Markétě Skřivánkové, no a strážníky, kteří jsou dneska ve službě, zdravíme a přejeme, ať je to co nejklidnější.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já,
3: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Dospívává nám Ed Sheeran, no a Krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony ve školách. A tak si pojďme právě teď poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Gabriela Kuběnová a jsem ředitelkou základní a mateřské školy Pastviny v Brně Komíně. U nás ve škole mají žáci mobilní telefony během výuky i přestávek vypnuté a uložené ve skřínkách nebo v aktovkách. Všímáme si, že bez mobilu jsou přestávky živější a děti spolu více komunikují. Velkým pozitivem je také lepší soustředění a klidnější atmosféra ve škole.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na Jižní Moravě. Už

0: Nafrněnou dospívává Bára Poláková na Krokodýlu chvíli před 18. hodinou a nachystaná taky nenafrněná Míša, která dneska chystá zprávy. Vítej.
1: Přeji vám pěknou neděli. Lékaři v Brně odstranili ženě sraženinu ze srdce novou metodou. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Další krokodýlí hity po šesté a co si dáme? Tak třeba skvělou Ray a její Where is my husband? Taky naše boky rozhýbou London Beat.
3: Už nechci řvát.
0: A dobrý kafe si dáme s Luckou Bílou. Za minutu je 18 hodin.
4: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska opravdu velmi horké, v centru Brna 31,5 stupně Celsia, jinak na většině míst jižní Moravy okolo té 30 a hodně teplo je dneska i na Vysočině, ač tedy pod 30 stupni. No ale na některých místech se vytváří i bouřky, ale nemusíte se bát, to je od jižní Moravy ještě přeci jenom kousek a vypadá to, že k nám by nic dojít nemělo. Co zítřek na jižní Moravě, oblačnost čekáme opravdu jenom malou, jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty 26 až 29.
5: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Lékaři z brněnského centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie pomohli ženě s nebezpečnou krevní sraženinou v srdci šetrnějším způsobem než při klasické operaci. Při unikátním zákroku poprvé využili mimotělní filtraci krve, díky které mohli sraženinu odstranit bez otevření hrudníku a pacientce rychleji ulevit i zkrátit rekonvalescenci. Roste počet lidí, kteří mohou létat z drony. Za necelých 5 měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8 300 lidí, o 1200 více než za stejné období v loňském roce. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Bez zkoušky je možné létat jen s minidronem bez kamery do 250 gramů. Kyjev se stal v noci na dnešek terčem rozsáhlého leteckého útoku. Rusko použilo balistické rakety a drony. První informace mluví o nejméně 4 obětech a 44 zraněných. Na mnoha místech vypukly požáry.
6: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Hokejisté Švýcarska na domácím mistrovství světa deklasovali po suverénním výkonu 9-0 Maďarsko a 6. výhrou si udrželi 100% úspěšnost v curišské skupině A. Hetrikem během necelých 5 minut rozdělených první přestávkou se blízkl obránce Roman Josi.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a jižní Moravu. Přímo v Brně, když se tak na to dívám, tak tady je to průjezdné bez nějakých větších komplikací, neměli byste se ani nikde zdržet. Pozor si dávejte na nehodu auta a motorky na Hodonínsku ve Strážnici ve Veselské ulici. Je to u křižovatky s ulicí Jiřího z Poděbrad. Tady je zdržení nárazové v obou směrech. A taky ještě bacha na nepojízdnou dodávku na D1 na 134,5 kilometru u Měřína ve směru na Brno. A pokud jste na cestách, máte nějaké další aktuální info, tak nám prosím zavolejte. Jinak vám všem přeji šťastný dojezd do cíle.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je chvíli po 18. hodině, s vámi na Krokodýlu stále Míša. No a naše krásné horské kolo už má svou výherkyni. Kdo vyhrál a za jakou dobu ujel náš Jirka tu zmiňovanou trasu, tak o tom všem budeme mluvit za malou chvíli. Teď už taky další krokodýlí hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Krokodýláci, soutěžili jsme o nové horské kolo v hodnotě 35 tisíc korun. Kolega Jirka Wiener vyrazil na kole přímo ze studia Krokodýla v centru Brna až do prodejny Element Store u M Paláce. Po cestě plnil úkoly a musel se vyfotit u známých brněnských míst. A vy jste typovali, za jak dlouho to zvládne. Tak prosím pěkně, za krásných 26 minut a 3 sekundy. A první přesný tip poslala paní Jana z Pozořic. A jak to probíhalo, když jí Jirka volal?
2: Krátka, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
2: Ano.
3: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
2: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuji. Takže jsme to trefili.
3: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný tip, který dorazil jako první. Gratulujeme.
2: Děkuju. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
3: Gratulujeme, je to vaše.
2: Tady Jana z Pozořic, vyhrála jsem kolo na Rádiu Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
1: Gratulujeme tedy naší milé výherkyni parádního nového horského kola v hodnotě 35 tisíc korun od Element Store. No a vy ostatní nezoufejte, třeba zase někdy příště.
0: Radio Krokodýl. Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz, to je ono. 20 tisíc položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop Roku. www.e-kondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Krokodýlí zvuky praví do dvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: Pusťte slunce do svého domova.
5: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
4: A pozor, akce.
5: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio, stále s vámi.
6: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Máme dvě minutky po půl sedmé, ladíte Krokodýla, zpívá nám Rihanna a teď už taky více o tom, že jsme i rádio, které vám rádo pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Tady Radka, je mi 32 let a pracuji jako učitelka na základní škole v Brně. Touto cestou bych chtěla pomoct své žákyni Sáře, která by strašně moc ráda jela na lyžák, ale maminka je samoživitelka a nemůže si to z finančních důvodů dovolit. Sára by byla navíc jediná ze třídy, která by na lyžák nejela. Proto jsem poprosila Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Výcvik zaplatil a k tomu Sáře zařídil kompletní lyžařskou výbavu.
2: Když jsem do Sáře řekla, tak měla obrovskou radost. Děkuji moc, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýláci, vy všichni, co posloucháte Radio Krokodýl, ať už kdekoliv, můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy. Stačí nám napsat, kde zrovna Radio Krokodýl posloucháte, jestli jste v kanceláři, ve skladu, v dílně, v obchodě, na stavbě, kdekoliv. Dejte nám o tom vědět a naše krokohlídka potom dorazí třeba právě za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. Přijede i sám Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. Pište už teď na e-mail studio@krokodil.cz. Tam napište, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi. Takhle jednoduché to je. No a pak už jenom čekejte, jestli třeba nezazvoníme právě u vás.
1: Radio Krokodýl.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.

čekání. Profesionální montáž a rychlá realizace. Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz nebo telefon 724 100 122. Klimatizace Břeclav. Řešení proti letnímu horku.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
5: Well, my

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 19. hodina je tady za okamžik, vy jste s Krokodýlem, tohle jsou One Direction a za malý okamžik se podíváme taky na silnice a na počasí.
1: Radio Krokodýl, hrajeme vám hit za hitem.
0: A hrát vám budeme i po 19. co třeba? Dáme si Taylor Swift, taky trošku romantiky s YouTube. A nebo skupinu Lucie a Černé anděly. Je 19 hodin.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska opravdu horké, letní, tak doufám, že jste si ho užili. Asi ještě ne na koupališti, ale možná někdo už máte třeba doma na zahradě bazén. Každopádně v centru Brna stále teplota těsně pod 30 v rámci jižní Moravy mezi 8, 9 a 20 stupni Celsia. A jakýže bude zítřejší den na jihu Moravy? Opět hodně teplý, oblačnost minimální, skoro jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty 26 až 29.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace, jak to tedy v tuto chvíli jezdí. Dívám se, že úplně bez komplikací. Mám tedy jen dobré zprávy. Pokud jste na cestách, měli byste něco dalšího, tak prosím volejte a jinak přeju šťastný dojezd do cíle.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě minuty po 19. hodině a naproti mě ve studiu Krokodýla už taky Zbyněk Loucký. Neuvařil se s nám dneska?
1: Naštěstí ne, Míšo. Bylo možná až moc horko, ale užil jsem si nádherný májový den. Tolik jich zase není.
0: Já jsem čekala, že řekne, že třeba už byla koupačka.
1: No, v potu.
0: Leda tak zatím, ale neboj se koupat ještě. Už brzo to přijde.
1: Určitě.
0: Ta sezona.
1: Krásné léto.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

tady Krokodýla Zviňa, krásnou neděli a nedělní podvečer. Podíváme se v tuto chvíli, když nám finišuje víkend a celý týden, na ty nejzajímavější zprávy celého týdne. Léto klepe na dveře, brněnská koupaliště se chystají na první návštěvníky. Za chvíli.

0: Tak si v neděli na večer pospěvujete s krokodýlem, ale to klepe na dveře. To klepe, léto zaklepalo na dveře.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A tak se brněnská koupaliště chystají na první návštěvníky do Brna. Dorazilo teplé počasí a provozovatelé koupališť dokončují přípravy na novou sezonu. Jako první otevře 26. května koupaliště na Kravýhoře. O několik dní později se přidají také oblíbené areály Riviera a Zábrdovice. Původně bylo v plánu, že Kravák otevře 1. června. Vzhledem k příjemnému počasí a poptávce návštěvníků jsou venkovní bazény zprovozněny a otevírají se už pozítří. O několik dní později, konkrétně v sobotu 30. května, se otevřou také oblíbené areály Rivec a Zábrdky. Krokodýl už se těší, že se budeš plouchat a rochnit.
1: Krokodýl. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký. Den dětí na Rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na Rádiu Krokodýl.
2: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krásný sedmý den a taky večer v týdnu. Skutečně nádhernou neděli s datem 24. května 2026. Přijek Krokodýl, tohle byly Bílavit, Sweet Harmony, Sladká harmonie. Za chvíli si dáme YouTube s tebou nebo bez tebe, rozhodně s Krokodýlem, protože se podíváme taky na tenhle končící víkend perspektivou městské policie. Ale teď jedna krokodýlí novinka. Jsme vaše rádio.
1: Novinka rádia Krokodýl, Taylor Swift.

0: nádhernou 21. neděli v letošním roce, kdy v tuto chvíli taky končí celý 21. týden i víkend letošního roku. No a jak vypadal právě tenhle víkend z perspektivy a očima městské policie, na to se podíváme právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: No a více nám právě na tohle téma o tomhle víkendu řekne za městskou policii Brno Markéta Skřivánková.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Tento víkend se v Brně konalo skutečně hodně akcí. Posílili jsme proto množství strážníků v širším centru města, dohlíželi na klidný průběh festivalu Porozumění Meeting Brno nebo na sobotní oslavy zbrojovky. Kromě toho ale zastavili i řidiče, který městem projížděl 80-kilometrovou rychlostí. Strážníci zjistili, že měl navíc platný zákaz řízení a stal se tak podezřelým z trestného činu. Hlídka našla i mladíka, který utekl z dětského domova. Přiznal se k užívání marihuany a pokusil se utéct i strážníkům. Ti ho však doběhli, spoutali a s kapesním nožem, který měl u sebe, předali státním policistům. Strážníci pomáhali také muži, kterého na Dornichu našli ležet na chodníku pod lavičkou. Byl silně opilý a nemohl ani chodit. Nadýchal bezmála 5 promil alkoholu a skončil v péči lékařů. To byl jen stručný přehled případu městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.
0: My děkujeme za informace. No a tenhle víkend bude trvat ještě 4 hodiny a 19 minut, tak hlavně v klidu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Hezký sedmý večer v týdnu, blíží se 20. respektive odbíjí právě teď. Tady je Krokodýl, vaše rádio. A ta dnešní neděle je 24. května 2026 a my už chystáme další hodinku vysílání. Jdeme na to.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Takhle hrajeme a budeme hrát Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Budeme dělat Dance, Dance, Dance a Kylie Minogue, In Your Eyes. A s mandraže to bude jako na dlaní. Krokodýle, hit za hitem, 8.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra v novém týdnu jednoduše slunečno, ranní teploty 16, odpolední zítra až 27 stupňů Celsia.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz

Bylo 8, dobrý večer, přeje Krokodýl, no a za chvíli se podíváme na to, jak se kolega Jirka Wiener mákl na kole, respektive hlavně, kdože trefil ten nejpřesnější čas. Je

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Kylie Minogue in your eyes. V tvých anebo ve vašich očích. No je to ve vašich očích solidní čas, to, co zajel Jirka Wiener na kole. Pojďme se na to podívat.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: To je další zpráva tohoto týdne. Soutěžili jsme o nové horské kolo v hodnotě 35 000 korun. Jirka Wiener vyrazil na kole přímo ze studia Krokodýla v centru Brnéčka až do prodejny Element Store, to je u M Paláce. Po cestě plnil úkoly, musel se vyfotit u známých brněnských dominant a zvládl to, poslouchejte dobře, za slabou půl hodinku, za krásných 26 minut a 3 sekundy k tomu. A první nejpřesnější tip poslala Jana z Pozořic.
2: Krátka, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
2: Ano.
3: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
2: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuji. Takže jsme to trefili.
3: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný tip, který dorazil jako první. Gratulujeme.
2: Děkuju. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
0: Skvělá věc, no a aby toho nebylo málo, Jana má dneska svátek, všechno nejlepší, jak se říká, Jana typovala na jistotu. Gratulujeme.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Weezer, Krokodýl, Saturday Night. Sobotní noc jsme měli včera, ta nedělní večera, nedělní noc má přece jenom jiný charakter. Každopádně máme 24. května, před chvílí to zaznělo. Svátek dneska mají Jany. Kdybyste to náhodou vypustili a zapomněli na to, tak to ještě můžete dát do pořádku. Za chvíli Činasky, Cher a teďka Alan Walker Alone. Vy nejste sami, je s vámi Krokodýl, jsme vaše rádio. Za chvíli podíváme se taky na to, že se chystají brněnské koupáky. Tady Krokodýl, Zbyňák.

0: Hezkou neděli a hezký sedmý večer v týdnu přeje Krokodýle. Ano, léto klepe na dveře a brněnská koupaliště se chystají na první návštěvníky. To je taky jedna ze zpráv týdne. Jdeme na to.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Je to tak, do moravské metropole dorazilo skutečně teplé letní počasí a provozovatelé koupaliště dokončují přípravy na novou sezónu. Jako první otevře 26. května koupaliště na Kraví hoře. O několik dní později se přidají také oblíbené areály Riviera a Zábrdovice. Původně bylo v plánu, že Kravák otevře 1. června. Vzhledem k příjemnému počasí a poptávce návštěvníků jsou venkovní bazény zprovozněny a otevírají se pozítří. O několik dní později, konkrétně v sobotu 30. se otevřou také oblíbené areály Rivec a Zábrdky. Krokodýl už se těší, že to bude šplouchat. To on má rád.
1: Rádio Krokodýl. Svině Kloucký. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Dobrý večer a krásnou neděli přeje Krokodýl. Jsme vaše rádio a po tomhle horkém víkendu jsme si právě teď s Becky G dali sprchu shower. No a dojíždíme pomalu k 21. Celý tenhle týden, stejně jako víkend, má před sebou poslední 3 hodinky. My jsme vaše rádio, máme největší hudební výběr a už se chystáme zase hrát. Pojďme na to.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Dáme třeba Eric Pritz, Call on Me. Nebude chybět v závěru neděle pomáda. A s poetikou se dostanete až k půlnoci. Krokodýl hit za hitem.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra jeden letní hit, pondělí bude slunečné, teploty ráno 16, odpoledne až 27 stupňů Celsia. Tak je to tak, tenhle 21. týden, stejně jako neděle, má před sebou poslední 3 hodinky, no a před námi je poslední májový týden, tak si ho rozhodně užijte v tom horkém letním tempu.

0: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Bylo 21 a snad jste víkend strávili v bohemském stylu a rytmu. Užijte si i pohodový nový týden. To vám právě teď přeje od mikrofonu Zbyněk Loutský. Mějte se hezky naslyšenou. Ahoj.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, ve

Nedělní krokodýlí plíšek se nám rozjíždí, je s vámi Jarek Hemala, pohodu, krásnou, dobrou noc a nebo příjemný start do práce vám přejeme. Ano, máme 24. květnovou noc, před námi skvělé hity v krokodýlím plíšku a Jarek vám přeje příjemný poslech.

nocovat a necháme

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Don't worry, be happy. Dneska Jana a také Vanessa slaví svůj svátek. My přejeme všechno krásné. Parádně si užijte další hity. Dámy, máme je pro vás tady na Krokodýlu.

Mého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

V nedělním pelíšku je s vámi Jarek Hemalá, přeji krásnou noc. Teď budeme zdravit vás všechny, co nás ladíte a posloucháte v Třebíči. Třebíč ladí na 101,7 FM. Tak pěknou noc a užívejte s námi Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dnes v neděli máme Evropský den národních parků, také Mezinárodní den mléka, Mezinárodní den nezvěstných dětí a Mezinárodní den markhuru. Nebo jste viděli, čím zajímavý ten dnešní den byl a je, ale teď hlavně i přání krásné noci a užívejte si. Hit za hitem.

Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J. Hart. Pride.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Skvělé hity jsou připraveny pro vás ve vysílání Krokodýla. Jarek přeje pohodovou noc. Tak co, prožili jste krásně příjemný víkend, nějaká oslava proběhla, nějaký hezký výlet. Já věřím, že ano. A teď si pěkně vychutnáváte další hity. A to třeba ještě za volantem. Tak pohodu a ať vám to hezky jede.

Dnes máme Mezinárodní evropský den národních parků a kdy jste byli v nějakém pěkném parku, nejenom tady ve městě Brně, ale vůbec těch velkých. Tak vyražte, užijte si výlety, před námi skvělé jaro, léto, budeme si to užívat, stejně jako hity, které máme pro vás připravené teď na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Nejhorším byrokratickým předpisem roku je jednotné měsíční hlášení a právě i na to koukneme u nás ve vysílání Krokodýla, tedy na tuto anketu. Nejhorším byrokratickým předpisem tohoto roku je opravdu nově zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Rozhodla o tom v anketě Absurdita roku veřejnost v online hlasování. Anketa se každoročně vyhlašuje při podnikatelských soutěžích Firma roku a Živnostník roku. Tak, jenom abyste viděli, co to je. No, teď už ale jsou tady pro vás další hity. Jarek Hemala vám přeje pěkný poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Krokodýl, Jennifer Lopez a David Guetta. Save Me Tonight.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Tajsko zkrátí dobu bezvízového pobytu pro 93 zemí, včetně České republiky, a právě i na to koukneme tady u nás na Krokodýlu. Tajská vláda se kvůli obavám o národní bezpečnost rozhodla zpřísnit pravidla pro bezvízový pobyt zahraničních turistů, informují o tom tiskové agentury. Oznámený krok zkrátí 60-denní bezvízový pobyt, který Bangkok zavedl pro 93 zemí, včetně Česka a Slovenska. Tak, jenom abyste s tím počítali, že je to tedy o něco kratší, pokud plánujete svoji dovolenou. Teď plánujeme vychutnávat hit za hitem. Tak Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.